0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jakou že to zpěvačku bychom si teď měli pustit?
2: Je to Belinda Carlisle.
1: To je ono, a je tam něco česky. Dobře, poslouchejte, abyste za chvilku zjistili, co Katka objevila.
3: Já tam slyšela Pusu mi dej.
1: Fakt jo?
3: Jo.
1: Tak počkej. Katko, jak to máš ty?
2: Přesně to stejné. Pusu mi dej.
1: Pusu mi dej.
4: A mám pocit, že právě předtím zpívá a ty.
1: Tak schválně, jo?
5: A ty,
4: a ty, a teď.
5: Pusu mi dej.
3: Jo.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.
1: Be happy.
2: Check it out, check it out.

0: Vegera s Teskysem a loterií Maxa na Pitbull. Jakmile na Kisu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem po každé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Kde jsi to, prosím tě, slyšel, ten song, kde jsi se s ním setkal?
2: Sledoval jsem Eurovizi, že jo, a právě soutěžil s touhletou písničkou jeden Estonec.
1: Teď všichni dobře poslouchejte, Mára tam slyší dokonce celou dlouhou českou větu a jdeme na to.
3: Mám to maso, něco pako.
4: A s tabákem možná?
1: Tak schválně, Máro, co tam máme slyšet?
2: Čau Bela, mám to maso, nám dej ho tu, ty pako.
5: Čau Bela, mám to maso, addicted to tobacco.
3: To je dobrý!
0: To je dobrý! Raní Kiss, od 6 do 10.

0: 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.

0: Ladíte Radio Kiss, 6 hodin 8:50 minut, je 12. července. Já vás dnes ráno vítám písničkou Sad Girls, která dohrála od BB Rexy, která se spojila v roce 2026 s Davidem Guettou. A schválně, jestli teďka někoho budu vítat a zdravit po telefonních linkách, 210-320-323. Jestli tam je někdo, kdo se už probudil, rozlepil očička a zvládnul vytočit to naše kouzelné telefonní číslo sem k nám do studia. Myslím si, že teďka víc než, že by někdo skákal po telefonu, tak skáče po okenici a klasicky slunce seno, jak paní Rásková zpívala z okna. Dneska bude hezky, já to cítím. Jestli má stejný názor i náš posluchač, haló?
1: Ahoj, tady Fanda.
0: Fando, jaký máš názor, jak dneska bude?
1: Ale dneska bude hezky, ale já to asi prospím, protože se podočnu, jedu z Itálie, jedu domů, teď osměrem elektrický vozidle a už se těším do postýlky.
0: Chápu, ty poslední kilometry ty jsou náročný, tak nepřeceň své cíle a kdyby náhodou se ti jako klížila očka, zastav, dej si aspoň 15 minut, rozumíš?
1: Už jsem byl o snídani, tak je to dobrý.
0: Tak je to dobrý, a co bylo dobrýho k snídani na pumpě?
1: Ale byl jsem v Mekáči,
0: no.
1: Na vajíčka.
0: Vajíčka, ideální k snídani. Tak čau, ahoj.
1: Ahoj.
0: Měj se krásně, tak to byl jeden z našich posluchačů, šofér. Kdo pak je s námi dál, haló? Radio Kiss, krásné dobré ráno, přeji komu?
2: Haló, haló.
0: Haló, haló, jak se máš?
2: Mám se, jedu teď do práce.
0: V pracovně, je, a tak jako dobře těšíš, ne, do práce?
2: Jedu teď do práce. Tak jedu učit lidi, jezdí na motorce, jsem v pohodě.
0: No, tak to je super, že můžeš předávat zkušenosti. Jo, tak ti přejeme hezké dobré ráno, jeď opatrně, ahoj. Tak podíváme se do třetice, jestli s námi ještě někdo chce sdílet své ranní pocity. Haló? Radio Kiss, krásné ráno, komu?
3: Čau, čau, tady Pavel.
0: Pavlíku, a já si myslím, že ty nám chceš říct něco zajímavého z tvého života. Co pak se ti stalo v neděli ráno? Zajímavého.
3: Neděli ráno musel jsem vstávat a jedu do práce.
0: Nepovídej. A těšíš se, ne, do práce?
3: Jo, jo, jo, sice to bude na 24 hodin, ale v rámci možností to snad přežiju, no.
0: Jaký dispečer nebo policista, nebo kdo pracuje 24?
3: Přesně, přesně tak, policista.
0: Policista, je, tak ale děkujeme za vás samozřejmě, že nás takhle pěkně bezpečně ochraňujete.
3: Jo, jo, tak je to poslání, no.
0: Je to poslání, jak říkáš, dobře, tak my se budeme chovat slušně, abyste měli co nejmí práce.
3: Přesně tak, tak to bylo úplně nejideálnější.
0: Děkujeme, děkujeme. No prosím tě, já jsem se taky těšil dneska. Sice já rádiu neříkám práce, já tomu pořád no. Říkám zábava, ale já jsem se šíleně těšil dneska 12. července.
3: Já tomu věřím, jako já se taky těším, ale nejhorší je to vstávání prostě a ještě když jedu prostě hodinu a půl tam, no.
0: To chápu, jak sedíš na pelesti té postele a říkáš si, tak už se vzvednu, nebo ještě dvě minutky budu rozjímat, viď?
3: No, právě, právě, a potom vím, že nějaký čas, kdy musím vyjet, chtě nechtě a...
0: A už musíš člověk jít.
3: Přesně tak.
0: Tak se mě krásně, díky za telefonát, a ti to v práci uteče. Ahoj, pozdravuj
3: díky,
0: kolegy,
3: čau,
0: ahoj.
3: Ahoj, vyřídím, čau.
0: A přátelé, jak bude počasí, to nám řeknou meteorologové. Ahoj!
4: Neděle bude slunečná, přechodně se oblačnost může vyskytnout na severovýchodě. Vítr zafouká od severu rychlostí do 2 až 5 metrů za sekundu. A teplo bude stejně jako v sobotu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
0: Tento okamžik odbíjí 7 hodina, s vámi je na Kisu Martin Hovorka, mám pro vás na start Alex Party a Taylor Swift. Dobré ráno!
5: To nejlepší od 90. let. Kiss.

0: Hezké dobré ráno, máme 7 hodin 9 minut, s vámi je Radio Kiss a teď si dáme takovou ranní pohodu díky našim posluchačům, protože vy jste s námi ve spojení stále 24 hodin denně, v noci, ráno, dopoledne, odpoledne a my vám za to moc děkujeme, že jste součástí našeho vysílání nebo že chcete být součástí našeho vysílání a dokonce naše posluchačka dneska má za sebou speciální cestu do práce. Nešla ani pěšky, nejela ani hromadnou dopravou, už vůbec ne autem, ale pozor, toto je její dopravní prostředek.
1: Krásné dobré ráno ti přeji, Marťo, a všem kysákům. Dneska se mi krásně jelo na kole, je jasno? Je nádherný počasí a doufám, že se vám dneska kysáci bude krásně pracovat. I tobě, Marťo. Všechny vás zdravím a mějte krásný den, úžasný krásný den. Ahoj, Verča.
0: Verčo, děkujeme, to si piš, to je za odměnu tady sedět za tím mikrofonem. To je radost, to je poslání. Dneska 28 stupňů, zítra dokonce 29 a pak nás čeká i 31 v úterý. Ale nikdy to nepoleze nějak výš a výš. Takže přátelé, krásné letní dny jsou před námi, jestli máte dovolenou, tak vám ji moc přejeme. DJ Antoine, Squeezer, Sean Baker, další muzika po ránu na Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Pokud milujete staré vozy, tak byste dnes měli vyrazit do Telče, protože právě tady se sjedou automobily vyrobené do roku 1939. Nejsou to žádný káry, co by trhaly rekordy, ale je na ně nádherný pohled. Opravdu jak z filmu to dneska bude vypadat v Telči. Ono samo o sobě Telči je historické město. No a náměstí v Telči má dvě historické brany. A právě ten úsek mezi nimi napříč náměstím pojedou právě tyto retrovozítka. Takže takový závod mezi dvěma branami v Telči se pořádá také dnes. Takže jestli chcete být u této slávy, měli byste do tohoto malebného městečka si udělat výlet. No a to není jediné místo, kam vás v tento okamžik zveme. Pokud milujete borůvky, tak vám Blanka poradí a řekne a prozradí, co pak se děje v Borovanech.
2: Další ročník borůvkobraní gastronomicko-kulturního festivalu města Borovany je kysáci v plném proudu. Koná se totiž celý tento víkend. Dnes na borůvkové speciality do areálu kláštera v Borovanech můžete vyrazit až do 17:30.
1: Borůvky jsou moc fajn, chutnají, ale ještě více chutnají, když si nazbíráte sami. Borůvku po borůvce pěkně v lese a ono to jde jako pěkně stuha, protože než jednu po druhý pěkně dáte do té mističky a než tu mističku vrchovatou nazbíráte, potom to chutná tisíckrát líp, než kdybyste si to koupili někde v obchodě. Takže borůvkobraní, ideální možnost, kam zajít ochutnat borůvky. Jenom počítejte s tím, že budete mít potom celou modrou pusu. Tak si moc nezašpiňte tričko, jde to blbě vyprat. Přátelé, další muzika pro dobré ráno David Guetta, taky za malý moment třeba Rembrandt, ať se vám hezky vstává. Week.

0: Vyrazte s Kissem a loterii Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

Ladíte Radio Kiss, máme 7 hodin 38 minut. V jedné české písničce od Jaromíra Nohavici se zpívá tenis. To je ale pěkná česká hra. Tak. A to jsme si včera mohli říkat celé odpoledne, kdy jsme sledovali samozřejmě finále tenisového Wimbledonu žen, kterého se zúčastnily dvě Češky. To jsme tady v historii neměli, já byl pyšný u té televizní obrazovky, tak jsem samozřejmě držel palečky a vlastně mi bylo úplně jedno, která z těch dvou holek to vyhraje. Věděl jsem, že vždycky vyhrajou Češky. Linda Nosková, vítězná po včerejším zápasu a poražená Karolína Muchová. Mně se strašně líbilo, jak Muchová zavtípkovala, když parťačku pro sobotní utkání označila za bývalou kamarádku. Tak každopádně, já jsem si u toho včera symbolicky dával jahody se šláčkou. To je taková pecka, já už chápu, proč na tom Wimbledonu těm lidem chutná. Ono včera bylo taky takový horko, jako na těch kurtech v tom Londýně, tak jsem si normálně koupil šláčku ve spreji, takovou tu nejlevnější za 4-5 asi. A i ta je dobrá samozřejmě. Jsou i varianty za 400, že koupíte tubu šláčky, to se všechno prodává. To jsem včera zjistil odpoledne. A k tomu ty jahody, ono to má takovou jako bravurní chuť, a že třeba ještě trošku jako posypete po česku jako grankem nebo nějakým jiným jako sypáním. Ono to ještě je takový český šmrnc, což samozřejmě ve Wimbledonu ničím neposypávají už na Wimbledonu. Každopádně teda máme radost, ať neskončíme u toho jídla, tak zpátky k tenisu, máme radost, že to dopadlo, jak to dopadlo. Vlastně není podle mě vítězů ani poražených. Takhle je vítězů. Není poražených, ale je vítězů. To si pojďme říct. Teď 7 hodin 40 minut, takže ještě jednou velký pozdrav do Londýna našim oběma tenistkám. A teďka už se posouváme v tom našem ranním vysílání, kdy vám budeme nabízet pecku Run Run River, to je Alok. A z 90. nás za malý moment pozdraví také Paul Johnson hitem Get Get Down. Radio Kiss.

Void. To je ikona pop muzika, která je pro všechny, kdo teďka po ránu v neděli vyrazili do gymu se trošku potrápit to své tělo. Ale nemusíte chodit jenom do gymu takhle ráno v neděli. Můžete vzít košík a jít na houby, protože i to je v podstatě takové sportování. Člověk si musí rozcvičit oči, protože ne každý ten hříbek v tom lese na první dobrou vidí, pak samozřejmě se musí sklonit, že jo, pak ještě ve finále procvičíte palce, až to budete čistit tím nožem. Takže kolikrát dojít na zvídat košík hřibů je lepší, než celý den strávit v gymu. Nicméně, my vás zdravíme do celé České republiky, ať už děláte cokoliv, třeba posluchači na Ostravsku se teďka trápí takovým ranním deštíkem. Vypadalo to, že bude celý víkend krásně, ale nějaká přeháňka, nějaký lokální mrak nad Opavou, Ostravou i trošku do Beskyd to zasahuje, tak snad se to nebe i v těchto místech brzy vyčistí a bude opět svítit sluníčko. Mělo by v těch dalších dnech, dokonce se mluví o tom, že se opět rozjíždí sucho v České republice, že dlouho nepršelo a dlouho zase pršet nebude. Tak nevím, jestli to má jakou výhodu, to, že neprší. Možná, že třeba zemědělci ušetřejí za nový stěrače. To je tak jako jediný, co mě napadá. Alan Walker, Captain Jack, Shakira a déšť rozhodně nevyhlížíme. Naopak, máme radost toho, že je sluníčko a že si užíváme krásné letní dny s teplotami do 30 stupňů. Hezké ráno. Radio Kiss.

0: Za malý moment 8 hodina, mrkneme na silnice a chystáme další muziku. Silver nebo Adam Lambert nás budou těšit svými písněmi hned po 8 hodině.
1: Kysem za volantem po celé republice.
0: Stále pokračují bourací práce na dálnici D10, tak co to znamená v praxi, že mezi 10. a 14. kilometrem dálnice D10 obousměrně neprojedete. Objížďka je označena a ty práce na této místě by měly fungovat a probíhat ještě do 9. hodiny, pak už by se mělo jezdit snad jako po másle. Zdravíme i pražský obchvat, jedete-li právě teďka z letiště na dálnici D1, tak za sjezdem na Evropskou pracují silničáři a pak také víme o Srnce, která je přímo na dálnici D5, je na 132. kilometru a to ve směru na Rozvadov. Jestli máte i vy informaci z té své trasy, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky za to.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Radio Kiss počasí.
1: Neděle bude slunečná, přechodně se oblačnost může vyskytnout na severovýchodě. Vítr zafouká od severu rychlostí do 2 až 5 metrů za sekundu a teplo bude stejně jako v sobotu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
2: Hezké ráno, jsem rád, že tu dneska můžu být s vámi a tento den s vámi trávit, vysílat pro vás Silver a Skin jako další.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

Krásné, dobré ráno, 8 hodin, 12 minut, s vámi na KISu Martin Hovorka, 12. červenec, tak to je den, který je pro mě magický, protože je to den, kdy slavím narozeniny. Já jsem si říkal, jestli vůbec ten věk 42 let, jestli vůbec stojí za to o tom mluvit. už to není prča, 42. Víš, pořád to bylo jako, že tralala, ale najednou 42. Hele, to už mi někdo říkal, to už ti brzo bude 50. Ha! Já se furt cítím na 25, jo. No ale každopádně...

0: Jsou posluchači, kteří se to už nějakým způsobem domákli, že dneska je ten můj den D, tak já bych chtěl takhle brzy ráno v neděli poděkovat vám všem, kdo jste se ozvali, kdo jste si vzpomněli, napsali zprávu, nahráli vzkaz, jako třeba tady náš malý, velký posluchač Kubík.
1: Ahoj Martine, dneska jsem zjistil, že máš narozeniny, tak ti přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody, užij si to a hodně pracovních úspěchů. A ať to dobře hraje, Kubík ze Strakonic, jsem váš malý fanoušek.
0: Kubíku, ty jsi naopak velký fanoušek, protože máš prázdniny, jsi prostě podle hlasu prcek, ale evidentně náš má hodně naposlouchaný, takže za takovýhle přání jsem opravdu rád, takže zdravím do Strakonic, doufám, že bude někde možnost Kubíku se potkat a dát si spolu fotku a potřást si rukou samozřejmě. Tak, asi to bude takové narozeninové vysílání, nevím, jestli sklouznu takové nostalgické noty, jakože tam skočila ta 42, uvidíme. Každopádně já miluju devadesátky, v devadesátkách jsem vyrost, to byly ty stěžejní pubertální roky, tak jedna z devadesátých let teď od Backstreet Boys.

0: oblíbený Calvin Harris a s ním Ellie Goulding a píseň Outside. Je 8 hodin 20 minut, máme 12. července. Na normálně ve Skotsku už to vědí taky. Ve Skotsku už to taky vědí. Ahoj Pavlíku.
1: Parťásku, všechno je nejlepší k narození nám, oni štěstí, lásky, zdraví a peněz. Čau, Paul ze Skotska.
0: Já jsem se dneska normálně probudil, nějak jsem rychle vyskočil z postele, protože jsem se těšil na to dnešní vysílání a luplo mi v zádech. Takový to, jak mám, prostě jak jak říkáte, a teď bych potřeboval napravit. A říkám, proč zrovna dnes v neděli 12. července, teď proč? A pak ta odpověď mě přišla úplně na snadě. Dítěti taky dnes 42. No tak... tak asi už teďka budou bolet jenom záda. To jsem si tak jako říkal, jo. No, nicméně, ročník 84, třeba taky teďka někdo poslouchá, kdo je ročník 84, tak schválně, jestli si to ještě pamatujete, já teda si to pamatovat nemůžu, protože já byl v plínkách tenkrát, jo, ale v tom roce 84 se pro mlíko neběhalo v neděli ráno do supermarketu. Jako dneska si můžete teďka vyběhnout, koupit si čerstvý mléko v supermarketu v neděli ráno úplně na pohodu. Nějak o tom jako člověk zvlášť nepřemýšlí, ale tehdy se pro mléko chodilo ve všední den, od pondělí do pátku, protože jinak obchody neměly otevřeno, možná v sobotu ráno ještě. A mléko se nosilo v takový tý modrý igelitový, v takovém tom igelitovém modrým sáčku. Stálo to 2 koruny. V televizi v tom roce 84 běžel nový seriál Sanitka a všichni chtěli létat jako létající Čestmír. To byly takové jako největší jako hity v televizi. Já teda dneska rozhodně jako Čestmír létat nebudu, ale budu tady s vámi v éteru, to slibuji, až do 13. hodiny. A říkal jsem si, jestli mám mít nějaké přání, třeba hudební, taky už mi tady přišlo pár takových zpráv, ať si zahraju něco podle sebe, tak přátelé, a bude to i pro vás ostatní, kdo jste se narodili v roce 1984. Největší hit tohoto roku, ten zná úplně každej, to je píseň od Frankie Goes to Hollywood, kterou pak následně proslavil film Bonnie a Clyde. Takže relax. Já jsem včera dostal už jeden dárek, byl to vinyl, vinylová deska od Frankie Goes to Hollywood. Já říkám, proč tady to album zrovna, proč tady ten vinyl? To je proto, že tam je písnička Relax a odpověď byla, to je deska, která vyšla v tvým roce, v roce 84. A já říkám, a jo, takže je to tady.

0: Tady píše Markéta, že se narodila 13. července, tudíž Markétka bude slavit narozeniny hned zítra, den po mně. Píše, že na fláky z 90. trsala, když vyšly jako novinky. Narodila se 13.7.84, tak jako já, takže Markét, vlastně jsi o den mladší, to je sympatický, mladší holka ty než já. Mladší holky jsou výborný. Takže přátelé, ještě tady pozor, pozdrav, Jarda, ročník 49, poslouchá nás Jarda, který se narodil v srpnu 49, píše, že se cítí na 20. Jarouš, i tobě krásný den, díky, že ses ozval. No a vám všem, kdo se ozvíjáte pravidelně, jsem k nám na Kiss, tak samozřejmě velký dík, ahoj!
1: Marty, tak všechno nejlepší.
0: Děkuju.
1: Poživej života.
0: Děkuju.
1: Čtverka na začátku vůbec nic znamená. Akorát tě začnou bolet kosti, klouby, jo, ale to je pohoda, to je normálně věkem. Takže užívej, pouštěj dobrou hudbu a hlavně zdraví. Taky Martin, čau.
0: Kámo, mě nic nebolí, jo. Já vůbec nevím, jak to vypadá a chutná, když něco bolí, jo.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jak jsme říkali, ano, genderové vyvážení znamení zvěrokruhu v příštích letech. Teď je otázkou, jak rychle to prosadí nebo ne. Takže štír.
2: Štířice.
1: Kozoroh.
2: Kozoroška.
1: Teď to bude koza a pana.
3: Panic.
4: Jo. Což znamená, že u býka to bude kráva.
5: To znamená, že já jsem vlastně na přelomu váha pany, tak jsem vlastně váhavý panic.
1: Ale je to zase kachna.
2: Jo.
0: Hraní Kiss od 6 do 10.

0: Ladíte Radio Kiss, 8 hodin 42 minut, 12. července. Opakuji stále toto datum, protože je pro mě stěžení, je to den mých narozenin. A já jsem se dozvěděl už od spoustu z vás, že také slavíte, že máte dnes narozeniny, takže pokud dneska sfoukáváte svíčky z dortu, tak všechno je lepší. A dostala se ke mně zpráva tady od naší posluchačky Renaty, která má také dnes narozeniny. A já jsem si říkal, že by bylo fér se ozvat tady Renče a normálně jí regulérně pogratulovat v éteru. Tak, zkusíme udělat radost. Snad se dovoláme, uvidíme. Tak. Haló, tady je Martin Akis.
1: Ano, tady je Renče.
0: Renčo, ty máš také dneska narozeniny.
1: Ano.
0: Renčo. Renčo, tak já jsem si právě říkal, že vlastně ty největší hvězdy našeho éteru jste vy posluchači, takže bys si taky zasloužila, aby ti někdo popřál takhle skrz rádio, tak všechno nejlepší.
1: To mě taky, Marko. Ráda tě poslouchám.
0: Počkej, a ty teda dneska slavíš, takže jak probíhá oslavný den u Renaty doma?
1: Já chodím na Vyšlap, já ráno chodím o tu paté se projít.
0: Ano, byla procházka, brzká procházka. Dobře.
1: A nějaká speciální
0: snídaně proběhla?
1: No, udělala jsem si topinky s vajíčkem.
0: Topinky s vajíčkem, jasně. A pak bude nějaká oslavička odpoledne?
1: To neproběhne. Já mám jenom 51. To bylo minulý rok.
0: To se musí taky oslavit. Ale všechno se musí oslavit. Vždycky se důvod najde. Aspoň štamprdlička. Co?
1: Tam prvnička slivovice, ano.
0: No tak v pořádku, tak super. Tak hodně zdravíčka přejeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Renčo, ahoj. Další muzika pro vás, pro dobré nedělní ráno. Ve 3:49 Kygo a Khalid, Save My Love.

Ladíte Radio Kiss, 8 hodin 50 minutek a vyplatí se poslouchat naše vysílání, protože pro vás o prázdninách máme kupu soutěží a hned zítra pokračujeme s rozdáváním vstupenek do pražských Letňan, kde 26. července vystoupí Pitbull, americký rapper, zpěvák s kubánskými kořeny, který se narodil v Miami a je známý, on to říká v každý písnice, Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Takže až 26. července uvidíte v hlavním městě v Praze spousta lidí s pleškou a jakože takovou tou pleškou, kterou si koupí někde v obchodech, tu masku, tak to bude ten den, kdy Pitbull vystupuje v Letňanech, protože on to už takový symbol, že v den, kdy vystupuje v tom či onom městě, tak po městě jeho fanoušky chodí právě oblečení do této plešky. Někdo se nechá oholit hlavu, ale někdo si to koupí doma v obchodě jako takovou pleší paruku. Tak a my máme pro vás vstupenky, rozdávat je budeme celý příští týden od 10. do 14. hodiny u Michala Kavalčíka, takže kdo od pondělí do pátku naladí vysílání Michala Kavalčíka a vychytá zapače si pecku od Pitbulla, tak bude mít víceméně nakročeno na velkou show, na koncert Pitbulla v Letňanech. On má právě hodně rád, rád se sem vrací a jsme rádi, že se vrací i s tak ohromnou show, jako jsou pražské Letňany. Takže připomenutí, tohle to je Pitbull. Takhle zní Pitbull a jeden z jeho největších hitů Back in Time právě teď na vlnách Rádia Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Dobré ráno, bude 9 hodin. Víme právě teď o nepojízdném vozidle na dálnici D6. Dávejte pozor ve směru od Chebu na Karlovy Vary, je to hned za sjezdem na Loket. Musí se tu prudce vybočovat, tak s tím kysáci počítejte. Silničáři stále pracují na demolici mostu nad dálnicí D10, proto je provoz na D10, to je Mladoboleslavská dálnice, uzavřen mezi 10. a 14. kilometrem. Jezdí se objížďkami, a to mimo jiné i přes Brandýs nad Labem, kde už se aktuálně začínají tvořit první kolony. No a jestli vás čeká cesta po dálnici D1 a jedete z Prahy na Brno, tak za exitem 137 máme jakýsi předmět v jednom z jízdních pruhů. Mějte opatrně, jestli máte také informace z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
1: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Neděle bude slunečná, přechodně se oblačnost může vyskytnout na severovýchodě. Vítr zafouká od severu rychlostí do 2 až 5 metrů za sekundu. A teplo bude stejně jako v sobotu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
4: Od 9. hodina, posloucháte Kiss, já jsem Martin Hovorka, mám pro vás Labuš a taky Alvaro Solera, tak ať se vám skvěle víkenduje.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
5: Be happy.

0: Sofia.
1: Ladíte Radio Kiss a já vám v této hodině prozradím, jak poznat správný meloun. Je melounové období, navíc nás čeká horký letní den, takže meloun na ochlazení se hodí. O tom si budeme povídat, ale co jsem chtěl říct teďka v 9 hodin 10 minut 12. července, chtěl jsem poděkovat, že od brzkého rána posloucháte, že jste se mnou u toho a že jste někde zjistili, já nevím, jestli třeba na Instagramu, na nějaké sociální síti, že dneska slavím narozeniny, náš posluchač to propálil do éteru, tak já jsem se toho chytnul a vlastně jsem to pojal jako narozeninové vysílání.
2: Ahoj Martine, tady Marcela, já tě zdravím, děkuji ti za zpříjemnění rána cestou do práce a samozřejmě ti chci popřát všechno nejlepší k narozeninám. A myslím si, že 42 je krásné číslo, ale mě bylo před měsícem 40 a je to nejlepší doba, kterou teď prožívám. A myslím si, že spousta lidí to má úplně stejně, takže po 40 je krásné číslo. Takže ještě jednou všechno nejlepší a užij se dneska svůj den. Měj se, ahoj.
1: Renče, díky. Dneska je mi 42 a nestydím se přiznat, že ty písničky, které vám teďka pustím, že jsem na ně v 98, 99 tancoval na diskotéce v Kulturáku. Hele, tohle je ono. Písničky, které jsou z dnešního pohledu už brutální retro, ale milujeme, protože ten, kdo se narodil v první polovině 80, tak skutečně 90 prožil jako puberťák. Tohle byla muzika mýho mládí, tyjo. Offspringové, No Doubt, ale když se objevila Aqua. I na to jsem dokázal se točit na diskotéce, tyjo. A vlastně mě to baví dodnes. Každopádně, jestli poslouchá třeba i nějaká oslavenkyně, třeba i někdo z našich posluchaček má dneska narozeniny a taky v tom pubertálním věku chodili jste na diskotéky právě v těch 90. letech, tak si myslím, že pro holky, co v těchto dnech slaví narozeniny a zažili pubertu v 90, tak je musí 100% potěšit skupina Lunatic.

roky, vy z vás, kdo slavíte v těchto dnech narozeniny a užili jste si 90 jako puberťačky, tak tahle písnička je ode mě pro vás. Speciální píseň na nedělní dopoledne. Lunatic, ať je hudba tvůj lék. 9 hodin, 12 minut.

0: Letní muzika na Kissu od Masterboy, Parket Vás, je 9 hodin 22 minut. Dáme teďka pár tipů na to, kam vyrazit na výlet. Jestli taky víte o nějakém skvělém místě, dejte vědět přes hlasovku Rádia Kiss.
1: Kiss Active Weekend.
0: Představte si to, dneska 12. července je Evropský den koupání v řekách a ideálně se to má slavit skokem do vody. No, slaví se tento netradiční svátek vždy druhou neděli v červenci a oslavuje se zlepšující se čistota vody v evropských řekách. Asi na tom něco bude, protože svého času několik let zpátky se říkávalo, že koupat se ve Vltavě v Praze je čistý nesmysl. Nebo holej nesmysl. A teďka mi moje spolužačka ze střední školy vyprávěla barvitě, jak se koupala naproti Vyšehradské skále v pražské Vltavě a posílala mi fotky a normálně průzračný, čistý. Říkám, to snad ani není možný, že to je Vltava v Praze. Takže úplně jsem dostal chuť se jít vykoupat do Vltavy, kousek od Vyšehradské skály, ono to místo bude mít své genius loci. Každopádně, kdybyste chtěli vyrazit na nějaké jiné místo, třeba i v rámci Vltavské řeky, tak co třeba někam na Slapy? Já se chci jet koupat, když budete mít cestu, tak se tam určitě potkáme, protože já to mám v plánu na úterý, na Rabini, tam je takovej dokonce i bar u vody, jmenuje se to Molonová Rabině. Já si tam chci dát koupačku, opalovačku, šlapadla půjčit, dát si drink, dát si tam něco dobrýho prostě z grilu a takhle tam strávit úterní den. To je můj jako plán, takže je to dokonce místo, kde je nejhezčí západ slunce na Vltavské kaskádě. Rabině. Na Slapech. Tak doporučuju, můžete vyrazit na koupačku, konec konců dneska je den koupání v řekách, tak se to dá krásně skloubit. No a pokud byste chtěli vyrazit do Krkonoš, poslouchejte Terku.
2: Nenechte si tento víkend ujít portážské slavnosti ve Valašské Bystřici. Čeká vás představení historie portážů, četnických a policejních sborů a jejich vybavení. Nebudou chybět vystoupení hudebních skupin a folklorních souborů, hry pro děti, bojová ukázka Turci na Moravu, jezdecká skupina Štvan a bohaté občerstvení.
0: Omlouvám se, to nebyly Krkonoše, to bylo Valašsko. Každopádně Terce děkujeme za tuhle skvělou pozvánku a budeme se těšit na další v té příští hodině. Tak buďte s námi, buďte s Kisem.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: originál tohoto hitu Snap, to je muzika, na který já jsem vyrost v devadesátkách. A teď tomu hodili novej obal, novej přebal Keen, Paul Keen a Aquagen. Eternity.
1: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
0: Ideální pouštět v den svých narozenin tuto znělku Legendy. Já už jsem zase taková legenda, dneska se dá říct 42 let. Tady přišel kolega a přinesl mi čaj na klouby. Říkal, to máš k narozeninám. Já mu říkám, co blázníš, proč tady čaj na klouby? On říkal, no tak jak tady dlouho sedíš v tom studiu od rána do odpoledne, to tě brzo budou bolet klouby a záda, takže energetiáky, to si už pil, když ti bylo 20-30, tak tady máš čaj na klouby, to teďka bude tvoje nové pitivo. Je, úplně jsem se tady normálně vorosil z toho, ty jo, teď tě žádný klouby nebolej, normálně mladý kluk, ty jo. Kamile, já tě zdravím, ahoj.
2: Čau Marty, tady Kamil z Holičkova Brodu, přejeme ti všechno nejlepší a nejkrásnější k tým narozeninám.
0: Ty si hodnej.
2: Máme tě moc rádi, hraješ moc fajn. Nevíme, jaká je tvoje vlastně nejoblíbenější písnička, tak kdyby si ji zahrál a zároveň všem božkům, který mají dneska svátek. Díky, ahoj.
0: Ano, všem božkům, ale vybrat takhle jednu písničku, to se nezvládnu. Já jich miluju spoustu, ale dobře, měl bych tady taky jednu legendu. A v devadesátkách, což je to stěžejní období, ve kterém mnozí z nás prožívali pubertu, i já, tak jsme vyrostli na taneční muzice a tohleto to nás... To nás formovalo Robin S. a Show Me Love. To je legenda Rádia Kiss.

Ladíte Radio Kiss, za chvilku bude 10 hodin už bude, 10. Tak a přátelé, protože nás čeká letní den, teploty do 30 stupňů, asi dneska půjdeme na Melouna. A teď důležitá rada, jak poznat ten nejsladší. Spousta lidí ťuká v obchodě na melouny v domnění, že podle toho zvuku poznáme ten úplně nejsladší, ale experti varují, že tomu tak být rozhodně nemusí, že podle ťukotu poznáme sladký meloun, že je to podle jiných indicií. Tak přátelé, hledejme na melounech žlutou skvrnu, která je ve spodu takový krémový žlutý flíček. Čím je žlutější, tím déle ten meloun zrál na poli na slunci. To je samozřejmě už taková první indicie, že by mohl být sladký. Pak taková věc týkající se slupky, je potřeba hledat meloun s matnou slupkou, protože zapomeňte na lesklé kousky melounů. Lesklý meloun nebrat, ale zralý meloun je ten matný. No a do třetice váha, tak čím těžší, tím lepší, protože to značí spoustu šťávy. Takže to jen tak jako, až budete vybírat meloun, a ještě dám jednu radu za sebe, bacha před prvním řezem, protože slupku je vždycky pořádně omít pod tekoucí vodou, jinak si nožem zatáhnete bakterie z povrchu přímo do dužniny a to nikdo nechce, Takže, milí posluchači, já se stejně těším, až dneska půjdu do obchodu, jak tam asi budou lidi u těch melounů hrát a bubnovat na slupku jako na africké šamanské bubny. A já budu vědět, že se stačí podívat na to, jestli meloun je matný a jestli má ten krémově žlutý flíček. Jo? Ale těším se na to, až budou lidi bubnovat. Tak si dáme jednu letní pecku. Já si myslím, že pokud teďka krájíte meloun, tak k tomu si dát makarénu. Ideální, ideální. Až ten meloun poteče všude po bradě a na břichu, až vám to steče ta sladká šťáva, pak se na vás budou lepit mouchy a vosy. Úplně ideální léto, přátelé. 9.55, krásnou neděli.

0: Vláda a Felix Jen v 10 hodin dopoledne na Kisu. Pojďme se mrknout na silnice.
1: S Kisem za volantem po celé republice.
0: Dobrá zpráva, dálnice D10 už je průjezdná, už tu lávku strhli a už se zase jezdí.
2: Čau Marťas, Zdeněk, prosím tě, D10 už je normálně průjezdná. Je to tam jenom stažený do jednoho pruhu, ale jinak ve obou směrech je to volně průjezdný a Brandeis už je taky normálně v pohodě průjezdný, takže D10 v oba směry už se jede normálně bez kolon a bez držení. Tak šťastnou cestu, ahoj.
0: Tak to jsou dobré zprávy, díky moc, Zdenále. A teď pojďme na dálnici D1 mezi Brnem a Ostravou. Za sjezdem na Prostějov máme hlášený kusy polystyrénu přímo na dálnici. Pak jsou problémy na dálnici D10 za sjezdem na Brandýs ve směru na Prahu. Máme opět polystyrén a kus nábytku je na hradecké dálnici na D11 ve směru na Prahu na 55. kilometru. Tak opatrně na silnicích.
1: Radio Kiss. Filmové tipy.
3: Co se stane, když se vetřelec dostane tam, kam opravdu nepatří, tedy na naši planetu? Novinka Vetřelec Země poprvé přesouvá legendárního zabijáka přímo na Zemi, kde se z obyčejného dne během chvíle stane boj o přežití. Čekejte pořádnou dávku napětí, temnou atmosféru i akční scény, u kterých budete rádi, že sedíte bezpečně doma na gauči. Vetřelec Země je sci-fi, který vám zvedne tepovku. Díky Disney+. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Neděle bude slunečná, přechodně se oblačnost může vyskytnout na severovýchodě. Vítr zafouká od severu rychlostí do 2 až 5 metrů za sekundu. A teplo bude stejně jako v sobotu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
2: Skvělé nedělní dopoledne vám z KISu přeje Martin Hovorka a mám pro vás Rihannu a taky Davida Guettu.
0: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

Ladíte Radio Kiss, 12. červenec a já jsem dneska oficiálně vstoupil do věku kutilů a chalupářů. Je mi od dnešního dne 42, což je věk, kdy spousta chlapů začíná řešit sekání trávníků, grilování, opravy kolem domů. Takže já podle mě od dnešního dne už nebudu vysílat takový ty věci, jako kde je nějaký dobrý mejdan, kam se dá jet na výlet, kde mají dobrou zmrzlinu, ale podle mě to budou takový ty témata, jak nabrousit správně sekačku, co dát do marinády na krkovičku, aby byla nejlepší. Jakou hmoždinku koupit, když si přidělat doma obraz a podobné věci

0: Podle mě budu teďka rozebírat v našem vysílání tady, protože od 42 let víš, už asi to budou ty pravý témata tohle. Ne, kéž by ne ještě, to ještě počká chvilku. Zdravím vaše veličenstvo, kdo pak se ozval?
1: Ahoj Martine, všechno nejlepší k narozeninám, hodně štěstí, hodně moderování, ať máš hodně peněz.
0: Děkuju.
1: Hodně zdravíčka, to je nejdůležitější. No a já si ty svý narozky odbydu hned za dva dny po tobě. Bude mi krásných 34 let, tak se měj hezky. Ahoj Pavel.
0: Já vlastně, Pavle, když budu mít, jak ty říkáš, hodně moderování, tak budu mít hodně peněz. A to znamená, že já si pak můžu i zaplatit někoho, kdo mi ten obraz přijde skrz tu hmoždinku přidělat. Takže to vlastně vůbec nemusím zjišťovat tyhle ty věci. Pokud se vyplní to, co říkal Pavel. Takže Pavlíka samozřejmě zdravím a děkuju, že i on se zapojil do tady vysílání 12.7. A teď ve 14.11 už další muzika. Tuše, 90, ty já miluju, ty mám rád. 90, to je moje muzika, stejně jako vaše.

Ladíte Radio Kiss, máme bezmála 10:30. Vyplatí se poslouchat naše vysílání i po 11. hodině, protože se budeme bavit o cestování, zejména o tom, co by měl mít každý cestovatel, kdo jede do zahraničí sebou, a to je cestovní pojištění. Existuje totiž možnost mít takzvané celoroční cestovní pojištění a je to super, ty výhody se dozvíte hnedka po 11. hodině, protože uslyšíte všechny ty výhody, proč je dobrý si ho sjednat, ale hlavně taky se budeme bavit o tom, na co bychom měli myslet před cestou do zahraničí. Tak to jsou samozřejmě témata, která teďka otevírá každá druhá domácnost, která se chystá na prázdniny a na dovolenou, tak věřím, že ta slova po 11. hodině vám takzvaně pomůžou při odjezdech za vaší vysněnou dovolenou. Čamba Vamba, Benassi Bros, další muzika, kterou vám právě teď servírujeme na Kissu. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, já tady od rána mluvím o tom, že dneska mi tam skočila 42 do cesty. Takže jestli poslouchá teďka taky někdo, kdo dnes 12. července slaví narozeniny, napište mi vzkaz přes hlasovku Radia Kiss, pošlete mi to sem k nám, protože já se s váma za okamžik spojím a zahrál bych nějakému oslavenci na přání, protože nás čeká za malý moment jukebox v našem víkendovém vysílání.
1: Vyrazte s Kissem a loterí Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
2: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.
4: Já tak

0: Jestli jste prožili pubertu v 90, tak tohle je vaše srdcovka Freed from Desire a Gala. Máme bezmála 11:15, vy ladíte Radio Kiss a mě tady pípla zpráva od Karla, který píše: tak jako ty, i dnes já slavím své narozeniny 8:40. Tak já jsem si říkal, že když stejně jako já, Karel má také narozeniny, že se mu zkusím teďka prozvonit a dovolat. Snad nám to vezme, snad je u telefonu, tak schválně.
1: Haló?
0: Nazdar Karlíku, tady Martin Kiss.
1: Nazdar, jak se máš?
0: Já se mám skvěle, a co ty? Ty dneska máš narozeniny.
1: No jo, jedu teďka do Český Budějovic něco nakoupit a pak si dáme slavnostní oběd.
0: Co to znamená v tvém případě slavnostní oběd?
1: No, něco pořádného, nějaký kuřátko s bramburkem a zelím.
0: A hodíš taky dneska něco na grill?
1: No, dneska ne, protože až budu mít volno, protože mě čeká teďka pondělí, který až třeba práce, 15 hodinový šichty, takže budu relaxovat, no.
0: Chápu. Chápu. Tak já bych ti chtěl zase Radio Kiss popřát všechno nejlepší, když máš dneska ty narozeniny. Kolik, prosím tě, jestli se to jako dá říct?
1: Dá se to říct 48, už vytáhne.
0: Mladej kluk. Hele, a já jsem tady mluvil o tom, že já ve 42 letech, které dneska mi tam skočily, že se ze mě možná stane kutil, že budu řešit hmoždinky a budu řešit, jak nabrousit sekačku. Kdy se to jako zlomí, že tyhle ty věci začnu řešit? Už se to u tebe zlomilo, projevilo, nebo ještě ne?
1: No právě, že už jo, čeká mě příští víkend, taky mě čeká malování pokojíčku, oprava nějaký štukování, pak výbava mladýmu pokojíček, takže já počítám tak, že už to bylo tak, když mi bylo 44, 45, když
0: je,
1: se to tak
0: už,
1: nějak zlomilo.
0: Už se mi to blíží, ta, už se mi to blíží teda.
1: Už se to blíží, no.
0: Tak děkuju za radu od staršího, děkuju.
1: Nemáš za co.
0: Hele, ty jsi tady psal do té zprávy, že bys si chtěl něco od Karla Gotta, jo?
1: Ano.
0: Tak já tady mám tady jednu písničku, pochopíš. Měj se hezky, ahoj. Jo. Ahoj.
1: Ahoj, měj se.
0: Já tady mám písničku, kterou udělal Jean-Luc, náš hudební architekt, music manager a tak dále. Jean-Luc totiž dělá spoustu velkých věcí, remixů a tak dále. A pohrál si se slavným hitem Karla Gotta, C'est la vie. Karel Gotta úplně zpívat nebude, ale to známý domácí hit navíc v remixu pro rok 2026. Až

Podle mě neexistuje lepší narozeninová píseň než tato, takže pro všechny z vás, kdo dneska slavíte, ať už narozeniny nebo svátek vyborskové, tak vše nej, od Rádia Kiss. Tady poslala zprávu posluchačka Veronika, že se chce odpoledne přivést do rádia dort. Verčo, já už tady ale odpoledne nebudu. Takhle, ale kdyby jako náhodou vás třeba jako trápilo, jakože dárek a tak dále, já nechci žádný dárek. Chci jenom, abyste poslouchali tu nejlepší muziku, kterou vám hrajeme z Rádia Kiss, abyste byli s námi. I když vlastně je jedna možnost, je to takový dárek, který vlastně vás nebude nic stát. A mě to udělá radost. Normálně si mě přidejte teďka na Instagramu. Když mě budete sledovat na Instagramu, mě to vlastně potěší. A vás to nebude nic stát. Jo, jenom to kliknutí. Takže Instagram Marty Hovorka. To mě zajímalo, kolik lidí teďka tam na to klikne. Tyjo. A z kolika z vás já si dneska budu během svého narozeninového odpoledne moc dopisovat. Já se to těším. To budou mít doma radost, tam se bude krájet dort a já budu tady odepisovat našim milým posluchačům. Já se na to těším. Calvin Harris.

píše Vlaďka, že poslouchá moje narozeninové dnešní vysílání a že normálně připálila cibuli. Tak jestli vaříte, ať vám to hlavně šmakuje celé rodině. Dáme si meduzu a ještě než dáme prostor povídání o cestování a o pojištění do zahraničí, protože to je důležitá věc, to bude po 11. hodině, tak já tady mám, přátelé, jeden záznam. Mně je dneska 42 a já tady mám záznam speciální z doby, kdyby byly 4 roky. A podle toho záznamu, přátelé, uslyšíte a pochopíte, že jsem sněl o kariéře beatboxera. Záznam exkluzivní za 2.

0: Ladíte Radio Kiss, teda musím říct, že tolik vzkazů, jako dorazilo dnes do našeho nedělního vysílání, tolik jsem snad v žádnou neděli nikdy nepřišlo. Ahoj!
1: Nazdar Martias na všichni, všechno lepší k narozeninám. Ujedu kolem Chrudimi a fouká mě proti vítr, tak tě to nakoplo. Díky a hezký den, hraješ báječně. Čau Honza.
0: Já mám radost, že ten začátek dnešního narozeninového dne pro mě odstartoval tady v rádiu, že jsem si odskočil za svojí tady kysáckou rodinou a že jsem tady s vámi, vy jste tady se mnou a krásnou neděli si tu děláme. Přátelé, jedna speciální věc, která mi teďka přišla mailem, vůbec nevím, kdo to kde našel, ale existuje ten záznam. Přátelé, je mi 42. Když se psal rok 1988, vznikl záznam, který teďka uslyšíte. A jak sami uslyšíte, mluvit malýho Martina Hovorku, je to 38 let zpátky. Tak z toho záznamu je jasný, že Země asi tenkrát nechtěl být moderátor, ale rovnou být boxer. Sami poslouchejte ten přednes toho, co zná každé malé dítě.
2: My jsme za 30, jdeme měsat na sebe, po dobu zajíce, žirafy, tři krabice, to je půhlo, sice můžem bejít o oze, a to všechno, protože vlastníme na kapko, u to zemé suchojko, kluku jednu žizotko.
0: Přátelé, teďka poznávací znamení bude. Tak evidentně showman už prostě ve 4 letech, no. Cíčiš, já mohu být beatboxer, tyjo.
3: Takhle zní léto. Hrajeme největší letní hity. Be happy.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Radio Kiss, víme o problémech na dálnici D5, jdete-li právě teďka z Plzně na Prahu, tak na 28. kilometru šofér mění kolo a pak ještě pohled do Prahy do Letenského tunelu, tady máme odstavený vůz pro poruchu. Jestli víte i vy o dopravním zádrhelu, nechte nám vzkaz přes hlasovku Radia Kiss. Díky.

0: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
1: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Neděle bude slunečná, přechodně se oblačnost může vyskytnout na severovýchodě. Vítr zafouká od severu rychlostí do 2 až 5 metrů za sekundu. A teplo bude stejně jako v sobotu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
4: Honzo, děkujeme. A teď už otázka. V čem spočívá hlavní výhoda celoročního cestovního pojištění a proč je výhodné si ho sjednat? A také na co bychom měli myslet před cestou do zahraničí. O tom se budeme bavit mezi 11. a 12. hodinou tady u nás na Rádiu Kiss. Já jsem Martin Hovorka, přeju vám hezkou neděli.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Místy.
1: Posloucháte Rádio Kiss, máme krátce po 11. hodině a já jsem rád, že mezi nás dorazila Leona Živnůstková. Hezký den.
2: Hezké poledne, dobrý den.
1: A budeme si povídat o celoročním cestovním pojištění s Partners Bankou. To celoroční pojištění je to vlastně váš nový produkt na trhu. Co k jeho zařízení do nabídky vedlo?
2: Tak pro nás vlastně tohle to bylo takovým logickým rozšířením stávajících služeb pro klienty, kteří rádi cestují. Partners Banka už dneska při cestách do zahraničí nabízí klientům platby a výběry s výhodnou konverzí bez kurzové přirážky. A cestovní pojištění vlastně proto vnímáme jako přirozené doplnění těchto služeb pro naše klienty cestovatele.
1: Já si myslím, že to celoroční není vůbec špatný nápad, protože
2: nápad.
1: Člověk nemusí přemýšlet nad tím, jestli je pojištěný, když jede do zahraničí nebo ne. To jsou takové ty situace, přejedeme Rozvadov, dostaneme se k Mníchovu autem a teď člověk říká, ježiš, já nejsem pojištěný, rychle něco prostě naklikat. A takhle to má člověk celoročně, nemusí přemýšlet. A je to.
2: Je to přesně tak, vlastně rodiče všichni, než odjedeme na cestu, máme plno jiných starostí, přemýšlíme, co zabalíme, co

0: co jsme ještě zapomněli, co musíme zařídit, než odjedeme, a cestovní pojištění je vlastně to poslední, na co se nám v tu chvíli chce přemýšlet.
1: Nebo teď se ti prostě na tý dovolení líbí, říkáš si, tak tam zůstanu ještě o další dva dny.
0: O týden.
1: Nebo týden, přesně tak, a pak vám člověku dojde, že ty ježiš, já nebyl ty další dva dny pojištěný. Takže tohle to je za mě úplně ideální produkt, taky to mám a vyhovujeme to, protože odpadá jedna velká starost.
0: Jedna velká starost a člověk je krytý.
1: V čem je vlastně podle tebe výhoda celoročního pojištění oproti klasickému jednorázovému před každou cestou?
0: Je to pohodlí, že nemusím přemýšlet nad tím, jestli to pojištění mám nebo nemám. Na druhou stranu ono je vlastně i finančně výhodné, protože už pokud jedu třeba dvakrát do roka někam do zahraničí, nemusí to být dovolená, může to být i pracovní cesta, tak už se mi to i finančně vyplatí.
1: Cestovní pojištění je možné sjednat přímo v mobilní aplikaci Partners Banky. Ten proces vypadá jak a kolik vlastně času klientovi zabere?
0: Záleží asi, jak se na to podíváme. Každopádně tenhle proces je za mě úplně to nejjednodušší, co klient může udělat. Klient v aplikaci vidí nabídku, zobrazí si tři možné varianty pojištění, které nabízíme. Může si samozřejmě projít jejich detail, limity a výluky, které nabízí. Potom projde přes shrnutí a podepsání vlastně přihlášky k tomu pojištění a je pojištěný.
1: O celoročním cestovním pojištění se budeme povídat i za malý moment, tak buďte s námi na Radio Kiss. Kiss tip na Radio Kiss.

0: Posloucháte Radio Kiss, já jsem rád, že tu s námi je Leona z Partners Banky, protože my si povídáme o celoročním cestovním pojištění. Co všechno nově pojištění kryje a které situace bys označila za nejdůležitější pro běžného cestovatele?
1: Když člověk vyrazí do zahraničí, tak nejčastěji samozřejmě řeší situace, jako je nemoc, úraz nebo potřebu lékařské pomoci. Naše pojištění myslí ale i na další komplikace, které mohou nastat a celou cestu značně znepříjemnit. Může jít o zpoždění let, ztracené zavazadla, storno cesty nebo škodu, kterou nechtěně způsobíte někomu jinému. Pro běžného cestovatele jsou nejdůležitější právě ty léčebné limity, odpovědnost za škodu a určitě i kvalita asistenční služby, kterou dokáže řešení nepříjemných situací co nejvíce zjednodušit.
0: Součástí celoročního cestovního pojištění je také služba Doktor na telefonu 24/7. Jak vlastně funguje tato služba a v čem může klientům pomoci v zahraničí?
1: Tohle je vlastně aplikace, kterou si klient stáhne do svého telefonu, přihlásí se kódem, který mu my poskytneme právě po sjednání pojištění u Partners banky. A poté po přihlášení do aplikace může říct virtuálnímu doktorovi své symptomy. Zase představíme si situaci, kdy přiletím do hotelu, večer dítě přijde s horečkou, já se bojím, nevím, co dělat, takže chci ten jeho stav s někým zkonzultovat. Normálně bych musela hledat v zahraničí doktora, ne-li pohotovost, vysvětlovat všechny symptomy v cizím jazyce. Takhle zkonzultuju s doktorem, doktor mi doporučí dávkování léků, případně mi poradí nějaké alternativy léků tady v zahraničí, které jsou dostupné, nebo mě doporučí, abych opravdu zašla k místnímu lékaři, ale já už vím, že tam nejdu zbytečně a že ten důvod opravdu k návštěvě lékaře existuje.
0: Bavíme se o celoročním cestovním pojištění tady u nás na Radio Kiss, to všechno s Partners bankou. Pokračujeme za malý moment.

0: Kiss Tip.
1: Hezkou neděli, posloucháte Radio Kiss a my tu vysíláme teď náš Kiss Tip s Partners bankou, protože ta přišla před létem s nabídkou celoročního pojištění. Nabízí tři varianty, komplet pro jednoho, komplet pro rodinu a komplet pro rodinu ultra. Leono, jak se v nich má klient zorientovat a podle čeho si vybrat tu správnou variantu?
2: Tak ta orientace je velice jednoduchá, protože všechny varianty jsou stejné v tom, co pojišťují. Rozdíl je naopak v tom, kdo je pojištěn a do jaké maximálně výše limitu je pojištěn. Varianta pro jednoho je samozřejmě jenom pro jednu osobu, pro toho, kdo se pojistil. Rozdíl je u těch dalších dvou variant. Obě jsou rodinné, kryjou vždycky pojištěného, jeho partnera, partnerku, děti do 21 let včetně a rodiče obou partnerů. Varianta komplet pro rodinu má maximální limit krytí léčebných výloh 30 milionů na osobu a varianta ultra má krytí léčebných výloh až do 100 milionů. Výběr je potom samozřejmě na klientovi a na jeho potřebách, jestli zvolí nižší nebo vyšší limity.
1: Rodinné varianty kryjí členy rodiny i v případě, že necestují společně. V jakých konkrétních situacích to může být pro klienty užitečné?
2: Tak buď už jenom za situace, kdy odjíždí jeden z partnerů třeba na služební cestu, nebo potom samozřejmě u dětí jde o chvíli, kdy dítě posíláte na školní výlet, na tábor, lyžařský výcvik, nebo děti pošlete na dovolenou s babičkou a s dědou. Tady je navíc výhoda v tom, že nejsou pojištěné jenom děti u té rodinné varianty, ale i babička s dědou.
1: U nejvyšší varianty dosahuje limit léčebných výloh a asistenčních služeb až 100 milionů korun. Proč jsou podle tebe vysoké limity u cestovního pojištění důležité?
2: Protože nikdy nevíme, co se na zahraniční cestě může stát. Ať už je to úraz nebo náhlá zdravotní indispozice, pro ošetření menšího úrazu se vysoký limit zdá být zbytečný, ale když přijde vážná komplikace s nutností hospitalizace, může se cena léčebných výloh vyšplhat opravdu vysoko.
1: Říká Leona Živnůstková, produktová manažerka Partners banky. Dáme muziku a pak si ještě jednou o cestovním pojištění budeme povídat.

0: Kiss Tip.
1: Posloucháte Radio Kiss a ještě před pravým polednem zvládneme jedno povídání s Partners Bankou. Bavíme se o celoročním cestovním pojištění. Leono, vítej, ahoj.
2: Ahoj.
1: Nové celoroční cestovní pojištění Partners Banky vzniklo ve spolupráci s Europe Assistance ze skupiny Generali. Jakou roli hraje silný asistenční partner při cestách do zahraničí?
2: Samozřejmě velkou. Ve chvíli, kdy v zahraničí řešíte zdravotní problém, úraz nebo jinou komplikaci, nepotřebuju jenom proplatit náklady, ale hlavně potřebuju vědět, kam se mám obrátit a co mám dělat. Chceme, aby klient neměl jenom kvalitní pojištění na papíře, ale aby měl v případě problémů i k dispozici partnera, který mu pomůže tuhle situaci opravdu vyřešit.
1: Kdybys měla shrnout hlavní důvod, proč si celoroční cestovní pojištění sjednat právě v Partners Bance, co bys vypíchla?
2: Já si myslím, že nejde o jeden vypíchnutý důvod, ale o kombinaci důvodů. Ať už jde o jednoduchost sjednání přímo v naší Partners aplikaci, o to, že klient má potom všechny potřebné materiály ve své aplikaci, vidí limity, vidí asistenční karty, má tam kontakt na asistenční službu, má k dispozici pojistné podmínky kdykoliv k přečtení. Zároveň získá ale větší klid, protože se před každou cestou nemusí pokaždé pojišťovat, nemusí myslet na to, jestli už pojištění sjednal nebo nesjednal. A v neposlední řadě je to kvalitní produkt s vysokými limity a širokým rozsahem krytí. Tahle ta kombinace z toho dělá super produkt pro všechny.
1: Takže pokud, milí posluchači, scháníte celoroční cestovní pojištění, tak omrkněte nabídku od Partners Banky. Leoně Živnůstkové děkujeme, že tu s námi byla dneska dopoledne v neděli. No a ať se daří a hezké léto.
2: Taky děkuji a hezké léto všem.
0: Kiss Tip na Radio Kiss.

0: Kissem za volantem po celé republice.
1: Ladíte Radio Kiss za malý moment pravé poledne. Pokud právě teďka najíždíte u Brna na dálnici D1, tak dávejte pozor za nájezdem od brněnského výstaviště. Je tu na dálnici porouchaný osobák. Pozor na to. Jsou problémy i ve východních Čechách. Cesta Svitavy Hradec, tak hnedka za Lidomyšlí se opravuje značení a jezdí se tu kivadlově a také naše pozdravy letí do hlavního města. Drobné kolony v centru Prahy. Jedete-li právě teď po magistrále od Muzea směrem na Vltavskou, tak kolonu zhruba tak na 5-10 minutek hlásí Hlávkův most. Pokud máte i vy informace z té vaší nedělní víkendové cesty, i vy nám nechte vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky za to.

0: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
2: Radio KISS počasí.
3: Neděle bude slunečná, přechodně se oblačnost může vyskytnout na severovýchodě. Vítr zafouká od severu rychlostí do 2 až 5 metrů za sekundu a teplo bude stejně jako v sobotu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 25 a 30 stupni.
4: Ladíte Radio KISS, je tu pravé poledne, s vámi je Martin Hovorka. Mám pro vás Mikea Candice, taky Davida Guettu. Hezký víkend!
2: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS. Be happy.

0: Přátelé, tady už se normálně otevřela i lahev prosečka dneska. A to protože 42. narozeniny. Takhle, ten týden se nedal završit lépe v tom vysílání, protože já jsem tady durch celý týden, ráno, od 6 a tak dále. A říkám, o čem já se dneska budu bavit, a najednou do toho skočily narozeniny. Tak úplně si užívám každý váš vzkaz, a jakože těch vzkazuje spoustu, za Češ moc děkuju, protože takovýhle oddaný fanoušky, posluchači, co jsou s námi od rána do večera, to má jenom Radio Kiss, a já si vážím každýho vašeho vzkazu, který sem k nám na Kiss přijde.
1: Nazdar draku, čověče, super týden s tebou, byla paráda, byla sranda, smál jsem se, poslouchám tě vždycky od rána, vlastně celý Kiss poslouchám od rána, tvoje ranní kafy byly peckový a musím říct, že teď si to dokonale završil touhletou skladbou. Končil parádě svůj týden na ranním Kissu.
0: Ano, hraní i víkendový Kiss s vámi, Martin Hovorka, ještě do 13. hodiny a potom už předám žezlo

0: Toto je moje finálová hodina v tento týdnu tady u nás na Rádiu Kiss. To každou minutou užívám víc a víc tady s váma. Děkuji za to, že tady můžu být a že to takhle můžu s váma užívat. Bruno Mars zpíval a za okamžik třeba Kelly nebo Century.
1: Kiss Active Weekend.
0: Teď mi vlastně došlo, že příští víkend já budu hrát první diskotéku jako 42-letej. Vlastně tam skočila ta nová číslovka. Mě zajímalo, jestli ta Líza bude třeba o něco taková něco jako moudřejší třeba. No každopádně, kdybyste chtěli přijít na diskotéku, kterou budu mít pod palcem já, tak se budu těšit v Poděbradech. Teďka v pátek uteče celý pracovní týden. V pátek soutok Cidliny a Labe. Tam je takový ostrůvek a tam bude mejdan, stage, pódium a mejdan plnej 90. a miléniovek. Takže pokud budete mít cestu do Poděbrad, třeba do Lázní, tak si můžete večer odskočit na diskotéku na soutok Cidliny a Labe. Teďka v pátek tam budu. Strašně moc se na vás těším a berte to jako první tip a ten další víkend, abyste si mohli nějakým způsobem rozhodit plány. No a pokud ještě dneska máte trošku volna a chtěli byste něco zažít a milujete navíc borůvky, tak hurá do Borovan. Proč?
2: Další ročník Borůvkobraní gastronomicko-kulturního festivalu města Borovany je kysáci v plném proudu. Koná se totiž celý tento víkend. Dnes na borůvkové speciality do areálu kláštera v Borovanech můžete vyrazit až do 17:30.
1: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend.
2: Radio Kiss.
3: We gotta take it to the limit.

0: partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: Já si tady tak jako rekapituluji dneska tu svoji minulost, která dneska čítá 42 let. Tak víte schválně, co se stalo v roce, kdy jsem se narodil v 84. Mark Zuckerberg byl ještě v plenkách. V Americe v 84. představili první počítač Apple Macintosh a v kinech běžel první Terminator. No a dneska Zuckerberg vlastní půlku internetu, Mac stojí víc než moje první auto a no mě těch 2,40 dneska. Ale hudbu vybíráte vy. Mohl bych samozřejmě zahrát nějakou pesku roku 84, třeba si ji dokonce ještě dneska dáme, ale já bych chtěl udělat radost někomu, kdo slaví narozeniny spolu se mnou, a to je posluchačka Martina. Tady se ke mně dostala zpráva, tak já Martině schválně zavolám, jestli překvapíme takhle v neděli v poledne.
1: Ahoj, dobrý.
0: Dobrý, tady Martin Kis, ahoj Martino.
1: Ahoj, ahoj. Martino,
0: ty máš taky dneska narozeniny.
1: No, mám.
0: Tak a proto ti volám, protože já chci dělat hlavně radost vám, kdo dneska slavíte vlastně v ten samý den, co já. Takže Martino, všechno nejlepší.
1: Díky moc.
0: Už slavíte doma?
1: Ne, jsme na obědě a budeme slavit odpoledne.
0: Jo, takže teď vás vlastně ruším, že teďka přinese číšník jídlo, možná už baštíte, já vám teďka volám.
1: Čekáme.
0: Tak to je dobrý, tak to je ideální. A co jsi objednala? Co jsi objednala dobrýho?
1: Dneska mi udělali smažený žampiony, tak mám moc ráda, no. Tak dneska jako...
0: Podle mě dneska, viď, jak máš ty narozeniny, tak jako rekapituluješ si ten dosavadní život a říkáš si, co mi chutalo za mladá, tak si vzpomněla na žampiony a oni je zrovna měli.
1: A ty mají málo kdy právě.
0: Přesně, to je žampiony obalovaný, si pamatuju, z prázdniny, chata, babička, už to jelo.
1: Super.
0: No tak vidíš, nadchla jsi mě, protože my jdeme taky na rodinný oběd po vysílání, takže možná se zeptám, jestli nedělají žampiony. Úplně jsi mě teďka naladila. Tak hele, všechno nejlepší, hodně zdravíčka a baštěte.
1: Díky moc, tobě taky, děkuju moc.
0: Krásnou oslavu a řekni mi, můžu zahrát nějakou písničku, jakou máš ráda ty, oslavenkyně dnešní?
1: Jo, ale třeba od Bena Chrisová.
0: Dobře, super, to je krásná narozeninová věc. Tak hezký narozeniny, užij si to moc, ahoj.
1: Díky moc, ahoj. Radio Kiss.

0: Ladíte Radio Kiss, tohleto je výborná věc, samozřejmě na motivy muziky od Faithless, ale hudebně to zajistila teďka BB Rexa, pecka New Religion. Za malý moment už bude 13. hodina a mám radost, že tady vidím další hlas a další postavu našeho skvělého týmu, a to je Honza Průcha. Ahoj.
1: Ahoj, ale dneska to vůbec není o mně, dneska je to hlavně o tobě, Martine, takže já ti dovoluju vysílat až do 7 večer.
0: Nepovídej, ale víš, že bych tady byl rád s posluchači.
1: Ale máš povinnosti, já to chápu.
0: No tak jdeme na rodinný oběd teďka, no.
1: Jasně,
0: to jsou takové
1: to je
0: povinnosti. Jestli bude nějaký dort doma, to nevím, to je asi všechno jako překvapení. Doufám, že bude. Já mám chuť dneska na dort a na kafe teda.
1: Takový to z těch filmů, jakože přijdeš a nikde nikdo a najednou se spoza gauče vynoří 20 oslavenců, nebo oslavenců,
0: vlastně přejících. A já vím, že je neděle, takže jako chtít to po někom, aby jsem přijel do rády, a to chtít nemůžu, ale já furt čekám, že se tady ve studiu dneska otevřou dveře a naběhne sem 30 lidí třeba do toho studia.
1: No.
0: Co? Ne, nic.
1: Zatím nic.
0: Je tady Honza, to je důležitý.
1: Ano, já přišel.
0: Ty jsi přišel. Takže tak, no nic, tak hezké odpoledne.
1: A hezké narozeniny, Martine.
0: Děkuju. Tak a kdybyste chtěli, tak si mě můžete přidat na Instagramu. To je takový dárek, který můžete dát. Přátelé, ale já to řeknu ještě jednou dneska. No má Instagram Marty Hovorka. To je dárek, který mi můžete dát. Nic to nestojí, jedno kliknutí. Já budu šťastný až do večera.
1: Přesně tak. Navíc jako u Martyho uvidíte fakt samý zajímavý příspěvky.
0: Třeba mám teďka, jsme natočili tady video, než jsi přišel, ty jsi to neviděl. Moje bradavka ve studiu Rádia Kiss.
1: Paráda, to já si tě přidám teda.
0: Jo, tak já to tam dám dneska na Instagram. Dobře, kdy jsou ty narozeniny? Ne, přátelé, děkuju, že jste poslouchali, že posloucháte Rádio Kiss, protože tohle rádio hraje skvělou muziku a důkazem je i DJ Bobo a písnička Everybody. Honza Průcha vysílá dál.

0: Sky jsem za volantem po celé republice.
1: Krásnou neděli přejeme také na silnice. Zatím relativní klid, jen D1 ve směru z Prahy na Brno. Na 125. kilometru dojedete do Kolony, tam se zdržíte kolem 20 minut. Kdybyste měli jakýkoliv další info, dejte nám vědět přes mobilní apku. Vám všem přejem šťastnou cestu.

0: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva.cz je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva.cz, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva.cz.
1: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandii s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket energylandia.pl.
2: Radio Kiss. Počasí.
3: Další prázdninový týden odstartujeme s polojasnou oblohou. I v pondělí počítejme se slunečním světem a na severovýchodě místy s oblačností. Vítr bude foukat stejně jako dnes, tedy od severu do maximálních 5 metrů za sekundu a bude o kousek tepleji. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni.
4: Bylo 13 hodin, s vámi už teď za mikrofonem Honza Průcha, společně se mnou další muzika, kterou máte rádi. Začínáme No Angels.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Výhra.

Na KISu doznívají Ario After the Love. Kysáci, taky to máte tak, že se celý týden těšíte a pak to uteče jak lousknutím prstu. Myslím tím samozřejmě víkend a užívání, víkendový užívání, obzvláště v létě. No a stejně tak je tomu i o tomto víkendu. Zbývá nám pár hodin, ale stále ještě dost na to, aby jsme třeba někam vyrazili. Takže pokud někde jste a chcete se o to podělit, klidně pošlete vzkaz přes mobilní apku a já vás klidně pustím do éteru. K tomu všemu si budeme hrát Mark Korn, Two Unlimited a taky právě teďka Lovkyně démonů, takže jdeme na Huntrix. Krásný poslech!

0: Kabam. Tak to byla další pecka na Kisu a mluvil jsem o tom, že i přesto, že máme neděli odpoledne, ještě jsou místa, kam se dá vyrazit. No a pojďme si o nějakém takovém místě něco říct víc. Aktiv víkendu.
1: Kiss Aktiv Weekend.
0: Ozvala se nám totiž velká kysačka a dlouholetá posluchačka Bebe, která má pro nás takový tip, kam bychom měli vyrazit.
2: Ahoj rodino. Já vás chci srdečně, ale opravdu srdečně pozvat na tu nejmenší, prakticky zanikající, roztomilou pouť v Oubinicích u Bystřice. Kde máte cestu na Benešovsko, zastavte se u nás v Oubinicích a podpořte 150-letou tradici, která velmi skomírá, ale stále ještě žije. Budeme se na vás těšit. Ahoj.
0: Děkujeme, Bebe. Kysáci, takovýhle tradice je potřeba si zachovat, hýčkat, takže pokud jste někde poblíž, vyražte do Oubinic a užijte si pouť. Krásný víkend.
1: Kiss Aktiv Víkend.

0: legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: Itálie, tak to je místo, kde vzniká fakt dobrá taneční muzika. A přesně to potvrzuje i taky Gabry Ponte, což je velikánská ikona. Začal svou kariéru už v roce 97, kdy vlastně spolu založil projekt Eiffel 65, ze kterého vzešel megahit Blue, který se stále předělává, který máme stále rádi. Pak si řekl, hele, půjdu na svoji dráhu, takže pod jménem Gabry Ponte začal produkovat a udělal pár dobrých hitovek, jako třeba Time to Rock, anebo asi největší hit La Danza delle Streghe, ten mám pro vás připravený. No a pak pořád vyčkával a byl trpělivý, čekal, kdy zase přijde jeho čas, no a tady ta trpělivost mu přinesla ovoce, protože zhruba tak od roku 2021 je zase na špici a vydává jednu pecku za druhou a myslím si, že je ještě víc na špici, než byl tehdy v tom konci 90. a na začátku milénia. Takže pojďme si dát ale teď jeho začátky La Danza delle Streghe na rádiu Kiss Gabry Ponte.
2: Vogliamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo. Vol

0: 6. července u Máchova jezera.
1: Je potřeba si to pořád připomínat, že se nám to blíží už příští sobotu 18. července za 6 dní tedy. Se sejdeme na Máchově jezeře, na pláži Kluček a tam vypukne Kiss Party Live. Kysáci, areál, důležitý vědět, se otvírá už ve 2 odpoledne, takže si můžete udělat vlastně takový pěkný víkend u Máchova jezera a tam proběhne takový warm-up, takový seznamování s atmosférou a s prostředím. No a pak v podvečer na to vlítneme my z Rádia Kiss, čekají vás našlapaný sety muziky od 90. let až po současnost, taky velká světelná show. Máme pro vás připravený zvukový aparát, který s váma bude pumpovat. Takže v podstatě tam muzika vámi bude i pronikat a budete úplně v centru dění. Kysáci, předprodej vstupenek, na ten se dostanete jednoduše přes náš web kiss.cz anebo přes facebookovou událost Kiss Party Máchovo jezero. Takže se na vás těšíme už příští sobotu 18. července, kysáci, bude to mejdan.
0: Radio Kiss, to nejlepší od 90. let.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: D1 ve směru z Prahy na Brno mezi 124. a 128. kilometrem se zdržíte v koloně kolem 20 minut. Zdržení také na 34. Tak mezi Humpolcem a Pelhřimovem u Velkého rybníka je semafor a kyvadlový provoz. V obou směrech zdržení taktéž 20 minut a začíná se nám plnit taky trojka ve směru z Tábora na D1 a trošičku se zdržíte u Votic a taky kolem Benešova. Šťastnou cestu!

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio Kiss počasí.
1: Další prázdninový týden odstartujeme s polojasnou oblohou. I v pondělí počítejme se slunečním svitem a na severovýchodě místy s oblačností. Vítr bude foukat stejně jako dnes, tedy od severu do maximálních 5 metrů za sekundu a bude o kousek tepleji. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni.
2: Startujeme na Kissu další hodinku a připravena muzika Paul Keane, taky Walk the Moon. No a mimochodem všechno nejlepší Bořkům k svátku.
0: To nejlepší.

14 hodin 8 minut k tomu, krásnou neděli vám přeje Honza Průcha. No a kysáci, pojďme si udělat krátké sportovní okénko, co se o víkendu událo zásadního ve sportu. Tenis a fotbal, to jsou asi takový dva nejzásadnější sporty tohoto víkendu. Máme českou wimbledonskou vítězku, Linda Nosková porazila další Češku, Karolínu Muchovou, která i přes porážku při rozhovoru po utkání byla vtipná a označila svou soupeřku za bývalou kamarádku a samozřejmě, ale to byla ironie, takže se tam zasmál celý Wimbledon, celý ten stadion. To bylo vtipný. Gratuluju oběma holkám, je to opravdu krásná reprezentace českého tenisu. No a fotbal, tak tam se hrály další zápasy a už nás čeká semifinále. To znamená vlastně takový boj o medaile, už dalo by se říct. No a utkají se mezi sebou čtyři týmy. Argentina, Anglie a Španělsko, Francie. Komu fandíte nebo nefandíte, já si myslím, že je to víceméně jedno, protože fotbal to bude jistě krásnej. Za pár minutek si dáme další pozvánku, ještě stíháme spousty akcí o tomto víkendu a k tomu si budeme hrát DJ House, Tomboxer, taky Sweetbox.

0: Kiss Active Weekend.
1: Máme sezónu dovolených a tak nám píšete i z různých vašich dovolenkových destinací, například kysáci Dan a Emička, ty nás zdraví z tureckého Beleku. Poslali mi krásnou fotku, tu vám bohužel ale kysáci nijak přes mikrofon neukážu, a taky zdravíme do Chorvatska Nikolku, která si užívá v bazénu a píše, že tam mají krásných 30 stupňů a sluníčko. I my si tady v České republice můžeme užívat víkendu. Martina má tip, kam bychom mohli ještě vyrazit.
2: Ahoj kysáci, tip na dnešní odpoledne. Od 15.00 na Slavii Hradec Králové se koná finále amerického fotbalu. Dragons Hradec Králové hraje o titul. Při té podpoře bude úžasná atmosféra. Kluci to budou mít těžký, ale věříme jim, že to dají. Taky přijďte podpořit. 15.00 Hradec Králové. Mějte se, čau Martina.
1: Držíme tedy palce a přejem pěknou neděli všem.
0: Kiss Active Weekend.

0: Vyhra s Teskysem a loterii Maxa na Pitbull. Jakmile na Kisu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Monča z Děčína se nám dovolala. Mončo, ahoj.
1: Ahoj, ahoj všem ptákům.
0: Jaký máte v Děčíně počasí?
1: Polojasno, spíš zataženo, občas to vyleze, ale nic moc. Ale je krásně teplo.
0: Aspoň neprší, ne? Doufám.
1: Ne, neprší, tak je aspoň teplo, bazénku normálně užíváme.
0: No paráda, paráda. Ideální neděle. K tomu si zahrajeme takovou pohodovku od Disturbed a komu ji pošleš?
1: Úplně určitě všem, co relaxujou, mají volný víkend, užívají si a všem kysákům, vám do rády a prostě jste skvělí. A
0: děkujeme, děkujeme. Tak jo, tak si užívej, všechny tam pozdravuj a jdeme na to. Disturbed jsou připravený. Měj se hezky, ahoj.
1: Kvělá práce, moc vám děkuji, mějte se krásně, ahoj.

0: každé všední ráno na Rádiu Kiss.
1: Rozdáváme peníze v ranním Kissu, Roman, Míša a Patrik. A zítra už by tady měly být plný polní, po týdny dovolený, tak by se nám měly navrátit. No uvidíme, jestli se podaří Patrikovi s Míšou dorazit z Ibici, kde byli hromadně, kde už rovnou dávali i příspěvky, například na našich Facebookích a Instagramech. Najdete pár příspěvků z Ibici od našich kolegů. Závidím jim trošku, je to taky můj sen, dostat se někdy na Ibicu, ale není všem dům konec samozřejmě. Takže zítra, kysáci, můžete zkusit v 7 hodin ráno si zavolat k nám do Kisu. Oni za vás hodí kostkou a co padne na kostce, tak to vám přiletí na váš účet v podobě 1000 korun. Pokud padne šestka, ještě přihazujeme 1000 navíc, takže to dává těch 7000 korun, který bychom si všichni přáli, abyste vyhrávali každý den. Takže zítra, kysáci, a po celý týden od pondělí do pátku. Teď další muzika, Alice DJ.
0: 7 v 7. Zítra opět pokračujeme. 7 hodin ráno na Rádiu Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Kysáci na D1 na trase z Prahy na Brno, vjedete do Kolony od 125. kilometru až po 128. Zdržení kolem 20 minut, 34 mezi Humpolcem a Pelhřimovem u Velkého rybníka, semafor a kyvadlový provoz, zdržení přes půl hodiny. D56, trasa Ostrava Frýdek Místek na 49. kilometru, pozor, je tam nešikovně odstavené auto, a silnice 3 od Tábora na Prahu, kde jednice je hustý provoz a postupně dojedete do různých kolon u Votic, Olbramovic a taky kolem Benešova až k Mrači. Šťastnou cestu!
0: Radio Kiss. Filmové tipy.
2: Co nového ve světě filmů a seriálu? Tohle jsou tipy na parádní letní večery. Do kin se vydává Vajana v hrané podobě. Pokud máte chuť na dobrodružství, nádherný moře, exotiku a trochu magie, můžete vyrazit na výlet i bez balení kufírků. A pozor, vrací se i Dwayne Johnson jako Maui, takže o pořádný hlášky nebude nouze ve snímku. Odvážná Vajana. I streamovací platformy mají co nabídnout. Třeba sci-fi novinku Spasitel s Ryanem Goslingem, co se střihnul obyčejného učitele, který se stane poslední nadějí lidstva na přežití. Kapesníky nejdit. Pro Kiss, Katka Čepelíková.
3: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
4: Zlatá rezerva. Spořte moudře, spořte moderně. Spořte ve zlatě. Zlatá rezerva CZ je moderní spoření pro vaši budoucnost. Zlatá rezerva CZ, klíč k vaší finanční jistotě. Zlato je věčné. Zlatá rezerva CZ.
5: Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na ticket energylandia.pl.
6: Nejoblíbenější

0: Který je ten tvůj? Počkej si na výzvu a nech si zahrát. Jukebox Rádia Kiss. I o víkendu. Rádio Kiss. Počasí.
1: Další prázdninový týden odstartujeme spolu jasnou oblohou. I v pondělí počítejme se slunečním světem a na severovýchodě místy s oblačností. Vítr bude foukat stejně jako dnes, tedy od severu do maximálních 5 metrů za sekundu a bude o kousek tepleji. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni.
2: Krásnou neděli vám z Kisu přeje Honza Průcha a pojďme si užívat další letní hitovku Venga Boys. Jsou tady, krásný poslech všem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

Kysáci, stále se tady řeší poslední dobou jedno téma, a to AI a taky roboti, takzvaní humanoidi, kteří zastávají pomalečku různé činnosti místo lidí. Lidi, nevím, co, jak se budou živit tedy, ale to je téma, který teďka vynecháme. Každopádně já tady mám jednu takovou vtipnou událost, která se stala v Číně, kde možná někdo jako chtěl na tady to téma narazit, a vzal takovýhleho humanoida, který například může třeba roznášet někde v kavárně kafe. Dal ho na ulici, vlastně ho naprogramoval tak, aby tam klečel se sepjatýma rukama. Měl před sebou mističku a před sebou taky nápis, jestli by mu lidi přispěli, že nemá prachy a potřeboval by na elektřinu na to, aby se nabil. Tak to je docela takový vtipný, když už žebrají i roboti. Tak kam to ten svět spěje? Pojďme si dát veselou muziku, která nás přenese před veškerý bolesti světa. Jane Makeba, taky Alexia a za pár minutek další hudební legenda KISSu. Počkejte si na ní, jaká to bude, neprozradím dopředu.

0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz

0: legendy Rádia Kiss.
1: Španělské hudební duo a velikánská devadesátková, no tehdy se tomu říkalo techno, takže vlastně techno hitovka nebo eurodancová hitovka, ale spíše k inklinaci k tomu technu, tak to byly Double Vision, který svůj největší hit udělali v roce 1995 a jmenuje se stále Nakin. Možná si vzpomínáte, kde jste slyšeli tuhletu pecku úplně poprvé. Já si vzpomínám naprosto přesně. Byla to 7. nebo 8. třída, škola v přírodě, už teda nevím kde, takovýhle detaily si tak dlouho nepamatuju, ale vím, že to byla právě novinka a jeden spolužák to dotáhnul na kazetě, asi si to nahrával někde z rády, já nevím, a my jsme tam na to jeli diskotéky. Diskotéky jsme si dělali takhle na škole v přírodě a Nakin, tak to hrálo snad co 10 minut. Vždycky bylo Nakin, pak nějaký skutříci, ještě něco a znova Nakin. Takže pojďme si to připomenout a třeba i vám to osvěží paměť, že si vzpomenete, kde jste pařili a kde jste poslouchali tuhletu hitovku, když byla úplně nová v roce 1995. Jsou tady Double Vision. Ready. Come on, come on.

0: podcast s Kisem a loterii Maxa na Pitbulla.
1: Kysáci, Pitbull, tady ten hitmaker se chystá do České republiky, v Praze v Letňanech vystoupí 26. července a vy u toho můžete být zcela zadarmo, protože celý příští týden u Michaela Kavalčíka, tedy mezi 10. a 14. hodinou, bude probíhat soutěž o vstupenky. Každý den vám nějaký ty vstupenky Michael nadělí a vaším úkolem je poslouchat mezi 10. a 14. Jakmile uslyšíte nějaký hit od Pitbulla, tak rychle volejte 210-323-323 a když to zvládnete jako třetí v pořadí, vstupenky jsou vaše. No tak se ještě mrkněte, kysáci, do zítřka, než soutěž začne na náš web kys.cz, ať přesně víte, jak to funguje a jak se na Pitbulla zadarmo dostat. Teď už další devadesátková Ace of Base.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Na D1 nehody ve směru z Brna na Prahu. Nejdříve nehoda na 38. kilometru a o kousek dál na 34. Další nehoda dvou osobáku. U D1 ještě zůstaneme ve směru z Prahy na Brno. Tak tam jsou silničáři na 128. něco opravují a kolona je od 125. zdržení kolem 20 minut. D1 z Ostravy na Brno 254. kilometr. Po nehodě tam jsou auta v odstavném pruhu. Je to tam dost nepřehledný, takže radši nohu z plynu. 34. A to trasa Humpolec-Pelhřimov u Velkého rybníka, stále semafor a kivadlový provoz. Teďka momentálně se zdržíte v obou směrech kolem 20 minut. No a s hustým provozem taky počítejte na trojce ve směru od Tábora na D1. Na kolony narazíte mezi Voticemi, Olbramovicemi, taky před Benešovem a za Benešovem. Šťastnou cestu všem!

0: proud. Když ostatní usínají, my zůstáváme s vámi. Toto jsou noční moderátoři Rádia Kiss, kteří pro vás vysílají od pondělí do pátku, od půlnoci až do 6 do rána.
1: Zdraví vás Kuba,
2: Lenka,
3: Alex,
4: Katka
5: a Lukáš.
0: Rádio Kiss vysílá non-stop. Rádio Kiss počasí.
6: Další prázdninový týden odstartujeme s polojasnou oblohou. I v pondělí počítejme se slunečním světem a na severovýchodě místy s oblačností. Vítr bude foukat stejně jako dnes, tedy od severu do maximálních 5 metrů za sekundu a bude o kousek tepleji. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni.
1: Bylo 16 hodin, do uší vám stále míří Radio Kiss a muzika, kterou pro vás mám. Avicii, Levels, krásný poslech.
7: To nejlepší

Pisáci, ještě jednou se dnes a to za pár minutek podíváme na fotbalové mistrovství světa, na podle mýho takový jako nejkrásnější překvapení tohoto šampionátu, a to bylo Norsko, bohužel už vypadlo, se svým vůdcem Erlingem Haalandem, který je neskutečný, úplně neskutečný borec, takový jako ještě k tomu lidovej, nic ze sebe nedělá. Podíváme se na to, kolik si za to všechno, co on umí a že toho opravdu umí, vydělá. No ale do té doby tady mám pro vás další muziku, David Guetta, Coldplay, ale ještě předtím Dario G, vzpomínka na tohoto hudebního mága. Heaven is closer, vám všem přejeme krásnou neděli s Rádiem Kiss.

Mistrovství světa ve fotbale vrcholí, už nás čekají semifinále a pak také samozřejmě finále. No a už se rýsují takový jako zásadní postavy tohoto mistrovství světa. Samozřejmě Ronaldo, pak taky Messi, je tam spousta hráčů z ostatních zemí, ale pro mě, i když už vypadl se svým týmem, se svou reprezentací, bude hlavní postavou letošního mistrovství světa Erling Haaland. To je reprezentant Norska. Bohužel včera vypadli, i když jako já jsem fandil, nebo mám rád i Argentinu, mám rád i Norsko, takže kvůli němu bych si to přál, aby vyhráli právě oni. Každopádně nestalo se, ale Erling Haaland je opravdu borec a neskutečně skvělý útočník. On to opravdu tam sype ty góly jak na běžícím pásu a nechá si za to taky pěkně zaplatit. Nejenže dostává plat od svého týmu, mateřského týmu, za který hraje, ale zároveň tam má taky různé spolupráce, reklamní a tak dále. A mám tady žebříček, mám tady vlastně výpis z toho, kolik on vydělá za rok. Takže držte se, jo. 1 696 000 000. To je jeho výdělek. Za měsíc to dělá 141 400 000. Kdyby vás zajímalo, kolik to je za týden, je to přibližně stejně, jako se vyděláme my, jo, za týden. 32 640 000. A ještě jedeme dál. Za den to je 4,5 000 000. Za hodinu 193 000. Za minutu má 3200 a za vteřinu 54 korun v přepočtu. To je krásný. Tak asi zajdu za vedením, jestli by to nešlo trošičku aspoň přiblížit k tomu Erlingovi Haalandovi. I když jako neumím fotbal, tak jako on. Dáme si tam další muziku, kysáci. Masterboy, Land of Dreaming a za pár minutek Jukebox. Tak popřemýšlejte, jakou pecku a vaši oblíbenou si necháte zahrát.

0: Takhle se vstává jedině na Kissu.
1: Jaké jiné rádio probudí český národ tímto hitem?
2: S tuňákem.
1: S tuňákem. Pojď, pome. To je Binec dneska. To budeme hrát každý den tohle nově.
2: Řekli jste, že chcete dno českého éteru? Tak jsem ho vybral.

0: Jestli tohle budete hrát na Kiss Party, tak přijedu. Takovýhle dechovky mám rád.
1: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Zdravíme do auta Pepu s Pepou. Ahoj kluci, čau chlapi.
2: Ahoj.
1: Tak míříte teďka momentálně z prázdnin. Každopádně prázdniny teprve na začátku, určitě vás tam něco čeká. Já se slyším dvakrát, čověče. Nemohl bys to trošku stlumit? Super, tak takhle je to paráda. Takže prozraďte mi, co zahrajeme na cestu a komu to pošlem.
2: Tak prosím tě, na cestu si zahrajeme Group Coverage a Moonlight Shadow.
1: Ano.
2: A pošleme to naší mámě, za kterou se moc těšíme.
1: Mm-hmm. No, mamka se určitě těší na vás, určitě navařila něco dobrýho kvéče, takže frčte a Groove Coverage vám k tomu budou hrát. Mějte se, chlapi, čau.
2: Ahoj.

Máme 16 hodin 45 minut k tomu, do 7 večer nám zbývá ještě dost času, ale je potřeba vás pozvat na poslech Kissparády, která právě úderem 7 večerní začíná. DJ Bassticker vás jí provede a samozřejmě vám prozradí, jak jste hlasovali, a stále ještě můžete hlasovat na webu kiss.cz. Kisáci pro tuto chvíli na třetím místě Dara Bangaranga. Na dvojce ho.

na stupni nejvyšším Skutři No Rewind. Jak to ve finále dopadne, jak už jsem říkal, po 7 večer na Radio Kiss. Radio Kiss.

0: Vždycky jsem za volantem po celé republice.
1: Hezký nedělní odpoledne přejeme také na silnice D1 ve směru z Brna na Prahu. Na 38. kilometru dojedete do kolony, tam se zdržíte kolem 15 minut a dále dojedete do další kolony na 28. tam je zdržení 20 minut. Hustý provoz taky tradičně na trojce, a to mezi Táborem a D1. Nejdříve mezi Voticemi a Olbramovicemi, také dojedete do kolony a pak kolem Benešova. Celkové zdržení na trojce tímto směrem je do půl hodiny. Šťastnou cestu!

0: osmdesátském stylu. Sluneční brýle, šiltovky, trika, mikiny, osušky, ale taky zapalovače, klíčenky nebo samolepky najdete právě teď na webu kiss.cz. V našem Kiss Shopu. Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na tiket Energylandia.pl.
1: Ano, jistě, karate. Ale Japonsko, to je i soulad přírody a technologií. Kubota, světový výrobce zemědělské a komunální techniky s tradicí od roku 1890. Kubota, japonská kvalita na 40 místech v Česku. Kubota, údržba travnatých ploch a obecní zeleně. www.kubota.cz. Pro zemi, pro život.
0: Radio Kiss. Počasí.
2: Další prázdninový týden odstartujeme s polojasnou oblohou. I v pondělí počítejme se slunečním světem a na severovýchodě místy s oblačností. Vítr bude foukat stejně jako dnes, tedy od severu do maximálních 5 metrů za sekundu a bude o kousek tepleji. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni.
3: Pátá odpolední je tady stále, 12. červenec, neděle, víkend ještě pokračuje, jsme rádi, že je u toho i Radio Kiss. Teď už DJ Agostino.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
4: Be happy.

Tohle byla kaskáda Boy You Turn Me na Kisu. Krásné odpoledne přejem. Zdraví vás Honza Průcha, no a Kysáci. Muzika připravená, to budou Two Brothers on the Fourth Floor, Weekend, taky Loreen. A potom? Potom nevím. Já vlastně nevím, co potom budu hrát, ale naštěstí jste tady vy, Kysáci, Jukebox a váš výběr a vaše oblíbený, kterých je určitě dost, který byste si chtěli poslechnout, takže vybírat budeme v této hodince podle vás rovnou dvakrát. Teď už slibovaná Loreen.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový Jukebox.
1: Víťa na telefonu, ahoj Víťo.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak Víťo, co ty a víkend, co jsi všechno dělal?
2: Jo, hele, no, jsme na cestách, cestujeme v pátek po práci, hnedka odpoledne jsme jeli do Ústeckého kraje. Z včerejška na dnešek jsme spali na Krystině u polských hranic, myslím, kde to je, je to za Libercem až?
1: Úplně přesně to nevím, ale tak jako tuším, aspoň tu oblast teda.
2: OK, no a teď se ho tam teď vracíme, jdeme až do Olomouckého kraje domů.
1: Tak to je docela štreka, ne? Si myslím.
2: No, mám ještě, teďka jsme v Hořicích, přítelky, kupuje Hořický trubičky, takže GPSka ukazuje 2 hodiny 17 minut 150 na kilometr.
1: Tak hlavně dobře doražte, co k tomu zahrajeme a komu pošlem?
2: Ale prosím tě, Armin van Buuren, Set Me Free, bude to pro tebe.
1: Děkuju.
2: Za skvělý vysílání, bude to pro všechny, kteří nás znají, pro všechny kytáky, kteří se poslouchají. Především pro můj přítelky Pavlu, protože jí mám strašně moc rád. Pro holky Nikolku, Nelinku, pro dědu a babičku Hanku a Pavla, dědu, a pro babičku Danušku, no a prostě pro všechny, kteří jsou na cestách, dávajte pozor, protože spoustu s proměnutím debilů jsme po cestě potkali, který neumí jezdit a je to prostě příšerný je to.
1: Jasný, tak opatrně, přejem šťastnou cestu a posíláme Armina. Měj se, ahoj.
2: Ahoj.

0: Vyhra s Teskysem a loterii Maxa na Pitbull. Jakmile na Kisu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

Rojo Sanchez, Another Chance na Kissu. Krátce po půl šesté. Kysáci, co pak budete dělat v úterý po osmé hodině večer? Já doufám, že budete poslouchat Kiss. No měli byste, protože tady bude zase Babinec, Drbárna, Pavlač. Je úplně jedno, jak tomu říkáte. U nás na Kissu se to jmenuje Ladies Night. To znamená, že tady za mikrofonama Rádia Kiss bude plno bab, plno našich kolegyň moderátorek a budou plkat a mluvit o lecčems. Ale zase musím uznat, kysáci, že i já to rád poslouchám, protože se často dozvím dost zásadní věci ženského myšlení. Takže Ladies Night už v úterý po 8 večer na rádiu Kiss. Nezapomeňte na to. Teď Mr. President.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Zdravíme Dominika. Dominiku, čau.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tě, Dominiku, já mám blbou zprávu. Já normálně nemůžu najít Jumping on All Over the World od Skutru. Máš tam nějakou druhou verzi?
2: Tak tam dáme cokoliv od Skutru.
1: Dobře, dobře. Tak já tady vybírám Question is what is the question. A okay, to je ze stejného období. Nevím, buď to jsem slepej, anebo to tady nemáme a musíme doplnit. Tak komu poletí tady ta pecka?
2: Poletí to všem, co tráví teďka momentálně léto na žních.
1: Takže až do tmy, viď, předpokládám.
2: Přesně tak. Já jsem teda teďka čerstvě dosekal, ale ještě toho zbývá. Zítra jdem do Pšenice, ještě toho zbývá hodně.
1: Hodně, hodně. A jste teprve, tak kdybyste to vzal procentama, kde zhruba jste?
2: Jsme zhruba, asi... v jedné třetině, no.
1: Takže ještě dost před váma. Tak ať to jde rychle od ruky, žádná komplikace a posíláme Skutry. Dominiku, měj se hezky, čau.
2: Super, díky.

This is an announcement. Please refrain from not smoking.

0: S kysem za volantem po celé republice.
1: Kysáci, pozor si dávejte na D6 ve směru na Prahu na 33. kilometru. Čerstvá dopravní nehoda, teďka se tam vyšetřuje, radši dejte nohu z plynu. Stejně tak buďte opatrní také na silnici 16. Na tahu Mladá Boleslav Mělník u Mělnického Vtelna. Také nehoda vážnější, která se tam teď momentálně řeší. A zdržení očekávejte pak na silnici 34. Mezi Pelhřimovem a Humpolcem u Velkého Rybníka je kyvadlový provoz a zdržení v obou směrech kolem 20 minut. Přejeme vám šťastnou cestu a klidnej nedělní dojezd domů.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Radio Kiss počasí.
1: Další prázdninový týden odstartujeme s polojasnou oblohou. I v pondělí počítejme se slunečním světem a na severovýchodě místy s oblačností. Vítr bude foukat stejně jako dnes, tedy od severu do maximálních 5 metrů za sekundu a bude o kousek tepleji. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 27 a 31 stupni.
2: Za chvilku je tady 6. večerní, s Kissem si stále užíváte závěr tohoto víkendu a teď už Sash with my own eyes.
0: To nejlepší, od 90. let. Kiss. Radio Kiss.
3: Be happy.

0: 16. července u Máchova jezera.
1: Kysáci, mé vysílání pro dnešek má před sebou poslední, necelou poslední hodinu, a tak vás chci ještě stihnout naposledy pozvat na Máchovo jezero na Kiss Party Live, protože vlastně až v 7 dneska skončím, tak se uvidíme právě až na Máchově jezeře 18. července, pláž Kluček. No a kysáci, jak bych to jako tak nějak zesumarizoval, proč byste tam neměli chybět? Takže Radio Kiss, skvělá muzika, skvělá nálada, skvělá atmosféra a nezapomenutelný zážitek. Myslím si, že to naprosto stačí, a doufám, že se s vámi všemi, co teď posloucháte, uvidíme na Máchově jezeře, moc se na to těším. No a kdybyste si chtěli pořídit trošku levnější vstupenky, tak na předprodej se dostanete klasicky přes náš web kiss.cz, ale vstupenky, a bude jich dostatek, seženete i na místě.
0: Radio Kiss.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: V prvním jukeboxu této hodiny je kysáci připravená jedna velká italská klasika, protože jste si o ní řekli přes mobilní apku nejdříve Tomáš.
2: Zarec, Honzíku, tady Tomáš, Jindřichův Hradec. Mohl bych tě poprosit nějakou rychlou pecku do Jindřichova Hradce pro všechny kysáky, pro tebe do studia, hlavně pro Jiříka, Máňu, Koryho, Indyho a pro všechny, co jsou tady se mnou. Díky moc, čau, Tomáš.
1: No a rychlou pecku vybírá Delimil.
3: Ahoj, zdravím všechny kysáky, chtěl bych zahrát Florfilu Megamix pro Janu. Vracíme se z Dolomitu. Děkuji a mějte se, šťastnou cestu.
1: Jdeme na Florfilu, Radio Kiss.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: V takzvané hudební pasti bylo cílem rozpoznat originál od předělávky.
0: Hudební past.
1: Co když vám teď řeknu, že Gigi D'Agostino nemá originál díky verzi bla bla bla. Odkud se mohl inspirovat?
2: To vůbec nevím.
1: Pojďme do 70. let. Poslouchejte, jak na to přišel. No a tohle byl potom výtvor Gigiho.
2: To
3: je skvělý. Ranní Kiss od 6 do 10.
0: To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Rádia Kiss.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Je vidět, kysáci, že máte náladu na pořádný letní vypalovačky. Aneška se nám ozvala přes mobilní apku.
2: Ahojky, ahojky, zdraví tě, bábina Aneška. Já bych chtěla nechat zahrát písničku, nějakou pořádnou vypalovačku pro Šreka, Šneka, dětka, pro tebe a hlavně do České Lípy pro moji dceru Anešku, která včera porodila kysáckou Viktorku. Takže písnička letí do porodnice, do České Lípy, Anešce.
1: Takže Viktorku i za Radio Kiss vítáme na tomto světě. Jsme moc rádi, že je tady další kysačka. No a Anešce přejeme, ať je zdravá, v pořádku a ať si to s novým prckem, se svojí princeznou krásně užívá. Ještě si dáme vzkaz od Petra, ten už nám prozradí, co že budem hrát.
3: Ahoj Honzo, prosím tě, zahraj mi tam Magic System pro chlape ze Slad, co teď dělají senáže a tím to rychle uteče a brzo se lehnou. Takže jim tomu, že to mají plný zuby. Díky moc, pítí.
1: Petře, díky moc, ať to utíká všem zemědělcům, kteří jsou teďka na polích a že jich není málo. Posíláme tuhle letní hitovku.

Tohle byl Omi a Cheerleader na rádiu Kiss. Kysáci, jak vidíte, když se podíváte na hodiny, tak 7. hodina večerní za pár minut je tady, takže se s vámi pro tuto chvíli loučím. Honza Průcha vám přeje krásný zbytek dnešního dne. Užívejte si ve společnosti Rádia Kiss, protože za chvilku DJ Bassliker Kiss Paráda, poté od 8. Alex Kolba a nedělní večerní juboxy a hned po půlnoci taky Kuba Krabáč s nočními juboxy. Mějte se hezky, ahoj!

0: Kiss. Radio Kiss. Filmové tipy.
1: Představte si, že se schováte na místě, kde vás nikdo nemá najít. Jenže pak zjistíte, že se sami nemůžete dostat ven. Z nevinného úkrytu se rázem stává pořádně nepříjemná past. S přibývajícím časem roste napětí, vzduch houstne, nervy pracují. A to nejenom ve filmu, ale i u vás doma. U snímku Úkryt nebo past přesně nastane ta chvíle, kdy začnete hlavním hrdinům radit přes obrazovku. Tohle je přesně ten thriller, u kterého si budete celou dobu říkat, tohle fakt nechceš zažít. Už brzy na streamovacích platformách. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: Disparada. Disparada. Disparada. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. Kiss Paráda. Kiss Paráda rádia Kiss s DJem Basslickrem.
1: Kiss Paráda. Tak jo, se po týdnu jsem tady, rozjetý jak nevím co, a chystám pro vás zásadní hudební pecky, zásadní hudební novinky. Vy, co máte krásný začátek července, tak věřte nebo ne, ale svatební sezona je v plným proudu a proto dneska dáme novou Vesnu a Bena Kristová. Já si tě brát nebudu. Ruinový Offenbach, Four Door Floor. Krásná překopávka legendárního hitu, dáme si ale Sound One Republic in Your Eyes. Jste Sound One Republic, nedávno v Praze byli dokonalí. Dáme si novinku od Italo Brothers, kterou se vám minulý týden představil jako žavej typ na hit, dneska už nasadíme. I just died in your arms. Dynamite. A na desíce teda Mikolas a Trips, Hard to be Humble, no tak budeme ostrý. Taky Hard to be Humble 10.
0: Kiss

0: Russell Trips a teď pozor, novinka s číslem 1. Vesna. Vesna, lidi.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.
0: Tak tenhle ten song jsem zhruba rok a půl zpátky uváděl. Jako novinku Kiss parády. Vesna Ego Moravu. Stal se z toho virál, stal se z toho obrovský number one smash hit. Stal se z toho legenda na Moravě a nejen tam, ale všude tam, kde prostě bylo krásně, pěkně. Tak tam jsme si stříleli tuhle tu záležitost. No a pozor, kysáci, tenhle ten fenomenální skvost pokračuje dále a my tady máme místo Ega Bena Kristova a novinku Já si tě brát nebudu, je to podobný styl, je to dokonalá záležitost a mě to prostě lahodně líbezně zní. Na Kisu, jdem na to!

na Benny Kristo, já si tě brát nebudu dneska. Novinka s číslem 1, která fenomenálně zní. A teď už se zase přesuneme na 9. pozici, kde je Melky David Guetta, Just the way you are. David Guetta remix. Takže to je taky hezky zpívaný, takový veselý, rozněžnělý. Já mám rád tuhle tu energii, která jede do celého světa na Radio Kiss. Milky, Just the way you are. No a za chvilku další skvost z minulého týdne, který jsme nasadili. Kiss para

0: Dámy, už rovnou klademe na srdce osmou pozici, kde je Wise, SK a jejich Memory z novinka z minulá.
1: Kiss paráda. Místo osmé.
0: A další úžasná chuťovka, která vás dostane do kolena na rádiu Kiss. Aha.

0: To je dokonalost, co? Na Kissu osmička, Wiseski Memories. Vzpomínky nám zůstanou, to zpívají holky, které nám minulý týdenky z Prádu rádi jaký zvěrali a dneska tady máme z Brusonový číslo 1. Tak kdo ví, kdo tam bude, vy samozřejmě nezapomeňte hlasovat na kiss.cz v průběhu celého týdne a pro koho budete moci hlasovat do příště, to jsou třeba Offenbach a Starseller Fall to the Floor a jejich novinka, která má prvopočátek začátku milénia, rok 2001, originál a tohle je fenomenální typ na hit dvou Francouzů, který už třikrát zbourali Prahu, no asi 150krát Eiffelovu věž. Floor Offenbach, tip na hit.
1: Kiss paráda. Tip

Tady přemýšlím, od koho to bylo původně, jsou Disclosure, nebo taková ta německá formace, Lexi and Kapel, ne, Milk and Sugar, ne, prosím vás, pojďte mi pomoct, hlasujte, napište mi Instagram DJ Bass Licker, kdo to byl v originále, a teď už Aquagen.

Eternity. Já jsem minulý týden hrál od Aquagena novinkovou věc There is a Star a to strašně chytlo, že jsem vlastně mluvil o terce Pubalů, která na to naskákala úplně neskutečný jump na švihadle. To je naše nejpřednější česká švihadláska. Kdybyste se chtěli podívat, Terinka potržítko Pů, Tereska Pubalová na Instagramu a tam i tato singlovka, kterou obdivuje i sám Gino Montesano aka Aquagen. A jeho nová věc There is a Star, já to dneska pustím znova, jsou prázdniny, nevadí, ne snad, hej. To je bomba, my to milujeme, nejvíc, everybody.

0: Ladíte ke parádu, za náma Andrea Bocelli, DNA, to je fenomenální věc, kterou dneska jste mohli slyšet na šestý pozici a my už vstoupíme do top pětky, samozřejmě úřadujeme první hudební novinkou, kde jsou Italo Brothers, jejich Dynamite, vlastně věc, která minulý týden byla dosažena jako tip na hit, tak jsem k ní řekl pár docela zajímavých informací, doufám, že se vy těch informací chytli a dneska v rámci Kiss parády na Kissu si tuhletu skvostnou záležitost můžeme takhle pěkně střelit a věřím, že vás bude chytat za srdíčko na rádiu Kiss Italo Brothers Dynamite. Hlasujeme na kiss.cz.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.

my už teď krásně vstupujeme do top 5 Kiss parádového ražení v Eteru Rádia Kiss. A na 5 si dáme Emily, taky Ondřeje Kandráče. Vlastně dvojka, kterou produkuje i náš skvělej velmistr Mark Voss, který ho tímto zdravím a dal dohromady tuhletu fenomenální záležitost, za kterou mu patří obrovský, neskutečný obdiv. Takže jeho věc má dneska v červenci, to jako hezký. Jinak, připomínám zaklečku i z Brusunový číslo 1, tak rozhodně nikam neutíkejte, poslouchejte Radio Kiss, protože tohle to bude stát za to. Ještě v Kiss Parádě, teď už máj!

Zase pěkně zvesela, postupujeme dál na pětce Emily a Ondrej Kandráček, Mája, jdeme na čtyřku, kde budou lepší časy. Mám to rád, když vlastně jsme pozitivní a doufám, že celá spousta z vás pozitivní bude, protože ty pozitivní věci jsou potřeba a musí to být úplně všude. Takže v tento okamžik si jdeme dát Robina Schulze Better Times na Radio Kiss. Připomínám, Kiss Paráda v neděli po její 19. hodině a ve středu po 21. hodině, což jsem teď vlastně původně chtěl říct, ale trošku mi to takhle ustřelilo. Takže teď čtyřka Better Times a Robin Schulz.

0: Celá řada z vás poslouchá Kiss Parádu na rádiu Kiss a děkuju za to, že tady v tom nejsem sám a že můžeme vychutnávat tyhle ty krásné hity, takže Better Times od Robina Schulze za náma a my jdeme na výborný tip na hit. Geniální souznění Alesso, One Republic. Ano, One Republic, to je přesně ta banda, která byla v České republice nedávno a zbourala to tady totálně svýma fenomenálníma hitama. My jsme na ně dokonce rozdávali i lupeny, takže to bylo krásný a za mě prostě plejáda, fenomenální. Takže v tento okamžik si dáme jejich In Your Eyes, sobě tip na hit, Rádia Kiss a věřte nebo ne, dneska pěkně pojedeme ještě z kopečka a ty hity, které tady budou v Kiss Parádě, stojí za to. Kiss.cz, tady hlasujte.
1: Kiss Paráda, tip na hit.

Garanga, vítězka Eurovision Song Contestu. Tahle ta nepřehlednutelná skladba je tady opět pro vás a drží se nám v Kisparádě už 10. týdnem, takže dneškem vlastně budeme končit a už ji příště v Kisparádě neuslyšíte. Takže Bangaranga dneska na bronzu, no a na dvojce za chviličku velký překvapení.

0: Je to tady velké finále Kiss parádového klání na rádiu Kiss. Na pětce Emily, Ondrej Kandráč, Maj, čtyřka Robin Schulz, Better Times. Na trojce Dara, Banga, Ranga, dvojka jsou Holky a Mark Voss, jejich fenomenální záležitost jménem Party 2026. No a na jednotce, pozor, na jednotce, minulý týden dvojka z nuly na dvojku a dneska řádí na prvním místě, konečně jsou tady a fenomenálně to zbourávají Skutři, jejich No Rewind. 93. řadová písnička, podívejte se, jaký to jde. Neskutečný, díky za všechny hlasy na webu kiss.cz, přišlo jich 102,5 tisíce a to je opravdu skvělý na začátek prázdninových kol Kiss parády Rádia Kiss. Takže jedeme Kiss parádu, jedeme si bombičky a díky za to, že jste tady u toho se mnou a že posloucháte Kiss, Rádio Kiss. Everybody, here we go, tak pojďme do toho, number one, Scooter, No Rewind, Rádio Kiss.
1: Kiss paráda, místo první.

Naplánujte si dovolenou snů v Energylandy s nejlepším venkovním akvaparkem v Evropě a 20 horskými dráhami. Pouze teď rodinná akce 3+1 zdarma. Vstupenky na ticket energylandia.pl.

To nejlepší od 90. let. I v juboxech Rádia Kiss. Be happy. Let the beat control your body. Let the beat control your body.

0: podcast s Kissem a loterií Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: Sponzorem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss. Be happy.

0: najít nejstaršího posluchače, co dneska ráno poslouchá Radio Kiss.
1: No dobře, zkusíme to.
2: Hey, Martin, 48, ale asi nevyhraju, že jo?
0: Pojďte se někdo ozvat, ale nedělejte si z toho, prosím vás, srandu.
3: Pánové, bylo mi 10. července 71.
4: Tady Marie, já vás strašně moc zdravím. Mně je 75 let.
1: 75, Maruško!
5: Maruško, jo!
1: Ty jsi naše vítězka.
4: A vás od doby, co tohle rádio začalo vysílat. Jste moje nejmilovanější zamilovaný rádio.
1: To se tak hezky poslouchá.
6: Když se stane, když ráno vstanu, takže jsem asi nejstarší člověk na planetě. Ale zapnu Kiss a v tu ránu se mi vrátí život dožil. Takhle na nás působíte.
7: Ranní Kiss od 6 do 10. To nejlepší od 90. let na internetu i v aplikaci Radio Kiss. Kiss. Radio Kiss.

To nejlepší od 90. let. Non-stop. Kiss. Radio Kiss.

0: Vegas s Kissem a loterií Maxa na Pitbull. Jakmile na Kissu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
1: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.
0: To nejlepší od 90. let. Na internetu i v aplikaci Rádia Kiss. Kiss. Rádio Kiss. Be happy.

0: prázdniny jsou tady.
1: I z vaší dovolené můžete v 7 ráno zavolat do KISu. Od pondělí do pátku po celé léto soutěžíme až o 7000.
2: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.

0: Jak lépe odstartovat nový pracovní týden než muzikou podle vás? Jsou tu pondělní noční jukeboxy s Kubou.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Ladíte pondělní noční juboxy s datem 13. července. Já jsem Kuba Krabáč a společně budeme trávit noc od půlnoci až do 6. hodiny raní. Ale samozřejmě noční juboxy nejsou jenom o mně, jsou hlavně o vás, o posluchačích Rádia Kiss, kteří vybíráte svoji muziku hned dvěma způsoby. První možností je naše telefonní číslo 210 323 323, na kterém už čeká Karel. Karel, ahoj!
1: Ahoj, Kubi, jak se máš, jaký byl týden, teda víkend?
0: Víkend byl v rámci stěhování, takže to uteklo jako voda. Co ty, jaký byl tvůj víkend?
1: Pracovně, hodně pracovní.
0: Zase jsi cestoval do Německa?
1: Ne, tenkrát na Moravu.
0: Říkal jsem, že máme dvě možnosti, jak slyšet svůj hudební výběr. Druhou možností je mobilní aplikace Rádia Kiss, kterou využila Pavluša. Tu si pustíme za chviličku. Tebe se zeptám, komu následující výběr chceš poslat?
1: Tobě do studia a všem kamionákům.
0: Děkuju, že jsi zavolal, krásné pondělí. Ahoj.
1: Rád jsem tě slyšel. Ahoj.
0: Ahoj. A jak jsem zmiňoval, dáme si teď Pavlušu.
2: Ahoj, Kubi, zahraj tam prosím tě od Fiesta Traffic, bylo by to samozřejmě pro tebe, pro mě, pro Renču, pro Anet, pro Lucku a pro všechny kysáky, ať nám ta noční teče. Měj se krásně, pája. Radio Kiss.

Noční Jukebox. Jukebox. Další, koho vítám v éteru Rádia Kiss, je Rinča.

0: Prý, máš radost?
1: Mám velkou.
0: Chtěla si něco rychlejšího, takového letního, vybrali jsme statečné srdce. Komu chceš tuhle tu muziku poslat?
1: Všem, kdo tráví krásný prázdniny v nějakých kempech.
0: Dobrá.
1: Jako my.
0: Tak užívej samozřejmě volno a užij si i muziku. Ahoj.
1: Díky, ahoj, ahoj.
0: A jaké bude další hudební přání, kysáci? Využijte třeba mobilní aplikaci Rádia Kiss.

0: Ladíte pondělní noční juboxy s datem 13. července, markéty mají svátek a všechno nejvíc nejlepší. Já jsem Kuba Krabáč a jezdím na praseti, sandálech a s ponožkama. Alespoň takový je výsledek jedné z AI přeměn, co jsem objevil takhle nově vlastně na Facebooku s názvem Vtipné premeny fotiek. Ano. Tam vlastně zadáte svoji fotku. Řeknete třeba něco o sobě a lidi mají vlastně úkol vás různě přeměnit, předělat a tak dále. A musím říct, že teda Facebook zrovna sice úplně nenavštěvuju, přece jenom pro mě je dominantou Instagram, ale tady jsem strávil docela dost času. Říkal jsem si, o mně je známo, že lítám s letadlama, skáču z letadla a tak dále, adrenalin. Ano, i takové fotky se tam objevily. Nicméně jsem vás nechal právě na svých sítích hlasovat o tom, jaká vlastně fotka je nejlepší. A vyhrála, jak jsem zmiňoval, fotka, kde sedím na praseti, držím pivo, mám ponožky v sandálech a vesele se směju. Jestli chcete vidět, jak takový výsledek vypadá, určitě navštivte buď můj Instagram, který je Jakub Potřítko Krabac, a nebo jsem právě i na Facebooku jako Jakub Krabáč. Myslím, že se zasmějete a určitě tuhle tu stránku doporučuji navštívit. Strávíte tam určitě taky spoustu času.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: Je to přesně taky sáci. Noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss jsou v plném proudu. Telefonní číslo tady zvoní až do aleluja, ale je potřeba taky myslet na to, že tady máme i druhou možnost, kterou využíváte, a tou je naše mobilní aplikace, kterou využívá třeba Lenka.
2: Pěkný večer, Kuby, prosím tě, mohl by si zahrát nějakou písničku a bylo by to pro všechny záchranné složky, co se podíleli na požáru ve Zlíně. Díky moc, ahoj.
1: Jaká muzika to bude, to nám prozradí trošičku unavený Petr.
3: Nazdar, Kubo, zdraví tě Petr, Martina a Vojta. Prosím tě, dneska to nemám 490 do Madridu jako tenkrát, dneska to mám 700 do Splitu. Takže jestli bys nám zahrál Marka Vose v Dolinách, ať nám ta cesta libutíka. Díky, čau, čau, Petře.
1: Hlavně, Petře, jak se u nás říká, kolečka madolu anténkou nahoru a šťastnou cestu v Dolinách je nachystaná.
0: Kiss.

0: Chystáci, je to neuvěřitelné, ale blíží se nám konec téhle hodiny, ale do té doby stihneme splnit ještě jedno hudební přání a dalšímu, kdo se poprvé dovolal do nočních jukeboxů a je ze stejné bandy jako Renča, která se dovolala předtím, a je to Jarda. Jardo, ahoj!
1: No čau!
0: V pozadí jsem slyšel i tvého kamaráda, který se tam snažil dostat taky ke slovu, viď?
1: Přesně tak a snažil se taky dovolat, ale bylo to marný.
0: Může zkoušet, protože samozřejmě máme před sebou celou noc a jedeme až do 6. hodiny raní. Chtěl jsi Evu Farnou, komu chceš tuhle tu muziku poslat?
1: No, jednak Gaťovi, Karavanu, no, na slapek, a potom všem rybářům, a tím to bere prostě do jízdy.
0: Super. Jardo, posílám nejenom song, ale samozřejmě i tobě naši speciální samolepku s logem Rádia Kiss a Sesovičkou. Měj se krásně, užij si muziku. Ahoj.
1: Díky, tak jo, čau, ahoj.

0: Před námi je další hodina nočních jukeboxů a i v ní se můžete těšit na nálož skvělé muziky podle vás, tak využijte mobilní apku a nebo volejte.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Noční jukebox.
1: Jukebox. Je to tak, jak zaznělo, 1 hodina 5 minut k tomu ladíte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss. Já tady mám celou řadu vašich vzkazů. Třeba Teres píše: ahoj, prosím o probuzení, povzbuzení, ať tuhle poslední noční dovolenou přežijeme. Před dovolenou přežijeme. Tak prosím o zahrání jakékoliv písničky, co nás probudí. Zahraj pro všechny na noční a pro tu moji bláznivou a unervenou šichtu ze 165. Pepino se taky ozval.
2: Ahoj Kubo, nech nám tam zahrát něco od podlahy, jdeme z Nürburingu ze závodů a byli jsme tam prodávat langoši a trdelníky. Chybí nám už z 8-hodinový jízdy jenom 2 hodiny, tak ať nám to odsejpá něco od podlahy. Díky moc pro Martina řidiče a pro mě, pro Pepika a pro všechny kysáky. Jste skvělí lidi. Bye bye.
1: Tím pádem nepotěšíme Martina, který napsal, že by chtěl písničku na dobrou noc. No a co budeme hrát? Ozval se mi přes Instagram Tomáš, který nás ladí ze Saudské Arábie a chtěl New Religion právě teď na Kissu.
0: Radio Kiss.

0: Nikdo jiný
1: nehraje více písniček na přání.
0: Jukebox
1: Rádia Kiss.
2: Telefonní číslo 210 323 323 je jednou z možností, jak slyšet svůj oblíbený song od let 90. až po současnost. A když se bavíme o těch 90. tak si dáme jednu klasiku. Underworld, Born to Sleepy, což je výběr Radka. Ahoj.
3: Čau.
2: Ty tam slyším, že nejseš sám, viď?
3: Jsme na dovolené tady Boskovice, tak nějak přemýšlíme a krátíme si večer.
2: Aha, koho tam třeba máš okolo sebe? Ať pozdraví.
3: Mám tady Zdenu.
4: Řekni ahoj. Ahoj, čau, zdravím Kis.
2: Zdravíme samozřejmě z Kisu. Komu bys chtěl ještě dál poslat takhle muziku?
3: Všem, co poslouchají, a hlavně k vám do studia.
2: Užij si dovolenou, užij si muziku.
3: Počkej. Tak, teď, řekni to.
5: No k nám, vole, ne k vám do studia, hlavně k nám, kurva.
3: Takže hlavně k nám teda.
2: Dobře, tak ještě, že vysíláme takhle po půlnoci, že tam nějaké to zprosté slovíčko občas takhle uklouzne. Měj se krásně, ahoj.
3: Taky dík, čau.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: 6. července u Máchova jezera.
1: Je to neuvěřitelné, kysáci, jak ten čas opravdu letí. Zase se po roce uvidíme, jak zaznělo na pláži Klůček v Doxech u Máchova jezera, kde proběhne tradiční Kiss Party Live, kde bude uvidíte všechny, téměř všechny moderátory Rádia Kiss. A nejenom to, budete mít možnost nás i vidět a hlavně si s náma pokecat, zase si udělat nějaké to selfiečko a samozřejmě získat třeba i nějaký ten podpis. A nejenom to, můžete se těšit na pořádný zvuk, velkolepou světelnou show, výčepy, grill stánky, alko i nealko, míchané drinky, svítící náramky, které jsou opravdu oblíbené a je krásný vždycky vidět, jak vlastně ten DJ, když je ovládá, tak všichni svítíte zeleně, pak svítíte růžově a tak dále a tak podobně. Je to zkrátka kontaktní Kiss Party, kde opravdu nesmíte chybět. Samozřejmě vstupenky jsou ještě stále v předprodeji, ale můžete je koupit i na místě. Kromě teda VIP vstupenek, protože ty se vám podařilo zcela vyprodat. Takže já už se moc těším, protože tam samozřejmě taky budu 18. července, to znamená už tuto sobotu. Tuto sobotu se uvidíme u Máchova jezera na Kiss Party Live.
0: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: nehraje více písniček na přání. Jukebox Rádia Kiss.
1: 92 pokusů. 92 pokusů, to je přesně počet, který trval Kamče, aby se dovolala do Rádia Kiss. A já už ji vítám v éteru. Ahoj!
2: Ahoj, kytáci!
1: Ty jsi z té bandy, kde se dovolala vlastně Renča. Dovolal se dokonce i tvůj muž, viď?
2: Ano, ano, přesně tak, to byla taková sázka a vyhráli jsme to normálně a můj brácha, který to poslouchá, vůbec se mu to nedaří.
1: A pozor, vy mi tady i píšete, píše nějaký Matěj, předpokládám, že to je z vaší Gatě taky.
2: Ahoj, jsem Matěj Gatěj.
1: A píše, ahoj tady Gatěj, prosím tě pozdrav Renču, která mi nechala zahrát písničku, volala poprvé PS, Jarda právě vytáhnul sumce 113, takže obrovská gratulace.
2: Ano, přesně tak, moc krát gratulujem, že to jí přeče takhle super.
3: Počkej,
1: je to tak, takže gratuluju samozřejmě k takovému výkonu, k tomuhle velkému sumci, ale pojďme k muzice. Chtěli jste pokáče, holky to objektivně lehčí mají. Komu tuhle muziku pošleme?
2: Moc krát děkujeme a zdravíme všechny kysáky.
1: Zdravím taky, ale komu chceš poslat muziku?
2: Hele, pro všechny obozáky a pro všechny slapáky, co mají prostě rádi slapy.
1: Dobře, užívejte večera, užívejte muziky. Ahoj.
2: Moc krát děkujeme, ahoj.
0: Radio Kiss.
4: Kdybych byl holka, měl bych to lehký. Celý den bych si jenom s prsama hrál. Na bar bych chodil bez peněženky.

by tak těžký, nebylo pro mě tady na světě žít. Nikdo by nesměl si z mojí plešky utahovat či na ní jen upozornit.

0: proč si myslím, že mají hroznou výhodu a žijou díl.
1: Vyrazte s Kisem a loterí Maxa na pitbu. Jakmile na Kisu uslyšíte jeho hit, na nic nečekejte a zavolejte co nejrychleji do studia. Soutěž o vstupenky na pražský megakoncert Pitbulla čekejte vždy ve vysílání Michala Kavalčíka.
2: Česká Mega Maxa je loterijní hra Loterie Maxa, ve které hrajete dvakrát týdně, vždy ve čtvrtek a v neděli, s plným tiketem pokaždé o 200 milionů korun.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osobám mladších 18 let.

0: Pondělní noční jukeboxy s datem 13. července, kdy markéty mají svátek, jsou v plném proudu kysát. Celou noc se snažíme o to, abyste dnes v noci neusnuli. A s dalším hudebním výběrem určitě neusnete. Pavle, co to bude?
1: Ahoj Kubo, tady Pavel, já bych si chtěl nechat zahrát na cestu z Prahy do Plzně, aby mi to rychlejš utíkalo nějakou luxusní rychlou písničku a bylo by to Vesna a Ben Kristovalo, já si tě brát nebudu. Ať mi to krásně po té dálnici sviští a všem, co mají noční směnu, a tím to utíká tobě do studia, ať ti to utíká. A jak se říká, kolama dolů, antenkou nahoru, všem krásnou noc, kysáci, ahoj.
0: Tenhle ten song taky najdete v naší kysparádě, kde můžete hlasovat jako o novince, zdali se vám líbí či nikoliv, ale já věřím, že určitě ano. Radio Kiss.

Coolio Gangsta Paradise, muzika, která teďka doznívá. Zbývají nám nějaké zhruba 2 minutky do 2 hodiny ranní, tak stihneme ještě jeden song, a to z rubriky Lepší než originál. Navštívili nás Lunatic a předělali Celebration.

0: Odbyla druhá hodina raní a to kysáci znamená, že jdeme do další hodiny nočních jukeboxů dnes s Kubou Krabáčem.
1: To nejlepší od 90. let i v nočních jukeboxech Rádia Kiss.
2: Be happy.
3: Hiya, Bobby.
4: Hi, Ken.
3: You wanna go for a ride?
4: Sure, Ken.
3: Jump in.